0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky. Music. First. Express FM. Express FM.

dělám to, co mám. Všechny chyby světa vidím jako vy, ale stejně si nenechám vzít svůj klid. Taky byly doby, kdy jsem neměl nic. Miloval jsem život a chtěl jsem víc, ale prachy nikdy nebyly můj první cíl. Ty přišli sami s tím, jak přišli skills. Všichni pořád brečí, jak jsou doby zlý, všechny chutěm dlí a všechno plný lstí. A děti v repuštikách jsou hrozně super, přitom skills jsou nulový, byl bych to prutem. Bávy plkaj o tom, jak je mládej zlý.

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Music. First. Express FM.

more, potřebuju klid. Bolej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád, vole, práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i tři plýva. Ej, jde na mě pivní moudrost a taky strašně prdím. Když jsem si naposled užil párty, ani nevím. Zase mi roste pupa.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Express FM.
2: Hudba.

Someday.

0: Vytvořeno s použitím AI.
1: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzívně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc, než si myslíte.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma.

0: Automat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
3: Express.

0: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na Swopee.cz.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
0: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
6: Hudba na prvním místě.
7: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ano, pěkné čtvrteční ráno s datem 3. září, je 7 hodin minutka k tomu, pojďme tedy na ten rychlý přehled zpráv. Cena odběru podzemní vody by se mohla po čtvrtstoletí zvýšit. Je dlouhodobě nižší než v případě povrchových vod, no a ministerstvo životního prostředí to chce i v reakci na sucho narovnat. Dánské úřady odhalily plány a přípravy na ruskou sabotáž v Dánsku. Mezi cíly jsou firmy působící v obranném průmyslu s vazbami na vojenskou pomoc na Ukrajině. Firmy byly vyzvány, aby zpřísnily svá bezpečnostní opatření. No a pojďme na US Open. Lehečka postupuje dál, Samuela přijel 6-1, 6-2 a 6-3. Dál postupují i tři české tenistky ze 4. Karolína Plíšková bohužel podlehla Rusce Schneiderové. Dál jdou tedy Bartuňková, Muchová, no a teď nad ránem postoupila do dalšího kola také Linda Nosková, která si poradila s Thajkou Tara Rudeovou 6-4, 6-2, no a na Grand Slamech tak vyhrála i 9. zápas v řadě. No a co se týká dnešního počasí, bude oblačno, během dne se zejména v Čechách objeví ojedinělé déšť nebo přehánky, což jsem věděla, protože jsem se ráno nepodívala, jaký bude počasí, a vzala jsem si boty, které nejsou do deště, takže jsem to na vás trošku přivolala. Ráno a dopoledne bude přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 21, 25, na jihu Moravy dokonce až 27 stupňů Celsia. Na horách bude kolem 17.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
1: Krásné čtvrteční ráno, no jo, no. Dneska jsem tady solo. Ale aspoň jenom do 10, protože se vrací Veronika Koloušková. Prostě tak nějak pořád tady máme z toho trošku takový ještě prázdninový holubníček, ale nebojte, ono se nám to srovná, myslím někdy v půlce října, kdy přestaneme jezdit na dovolený. Tak jenom abyste věděli, dneska je tady teda jenom babu bez Vaška, ale zase tady budu mít hosta. Do Express rána totiž dorazí Honza Dědek, ten se totiž vrací se svojí talk show 7 pádů Honzy Dědka. No a bude mít na televizi Seznam, takže nám přijde říct víc o tom, co chystají nového, a taky samozřejmě, kdo budou hosté prvního dílu nově, tady u nás v baráku. K tomu všemu samozřejmě ale na Express FM muzika, Vampire Weekend a nejhranější song, o který se postarala, no to se dozvíte za chvilku, jestli to ještě nevíte. Vy neposloucháte Express Top? Na co se s tím Vašek dělá teda?
0: Express ráno.
2: Express FM.

Už zítra vychází debutové album Adély, které se jmenuje Prima. No a co nás čeká? Určitě víme, že ten zítřejší single, který vyjde společně s albem, je Nicole Kidman. Jinak herečka Nicole Kidman už o Adele ví. Ptali se jí na tom, jestli někde na červeném koberci, předpokládám kvůli, když byla někde Nicole Kidman na nějaký premiéře Magický posedlosti 2. Každopádně Nicole Kidman také vstoupila na platformu TikTok společně právě s trackem od Adély, takže kdo ví, Adéla teda týzuje Nicole Kidman pravděpodobně i s videoklipem, kde se vlastně inspiruje takovou tou slavnou reklamou Nicole Kidman na jeden řetězec kin. Jo, takže Adéla tam jde s popcornem, s nějakým velkým nápojem a potom tam samozřejmě jede nějaký svůj tradiční slej, tančíme, plazíme se po zemi, jsme sexy. No a jinak jsem včera taky viděla nějaký drp o tom, že Adéla by údajně měla vystupovat na letošních MTV Video Music Awards, měla by tam mít jako nějakou pre-show, která ale bude předtočená, protože Adéla trošku nestíhá, bude, myslím, v San Francisku na nějakým koncertě, na nějakým živém vystoupení. Takže má to taky nabitý, bude jako, ona natočí to vystoupení, který bude přetočený, potom bude na koncertě, ale potom prý stihne docestovat do Los Angeles, aby si na VMAs převzala cenu za Song of Summer. Ale takhle, to jsou jenom drbíky, jo, jenom říkám, jako když už jsme ji tady měli v playlistu a zítra jí vychází to debutový album, tak co bychom nepřihodili ještě nějaký novinky, tak si počkáme, jak to dopadne s tou Nicole Kidman, jestli se třeba opravdu objeví v tom videoklipu, nebo jestli potom slavná herečka bude nějak reagovat na páteční single. No a samozřejmě hlavně už příští týden budeme netrpělivě očekávat ta čísla a jak vysoko se Adéla se svým debutovým albem vyšplhá ve světových albových žebříčcích. Doufejme, že co nejvíš. Tohle to už jsou ale tady u nás ve čtvrtečním Express ránu Inhaler.

0: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Už máte svou Kaufland kartu extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland kart extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: To jméno si zapamatujte. Foton. Foton přiváží do České republiky moderní pick-upy, které zvládnou práci i volný čas. Objevte něco nového. Více na fotonauto.cz. Foton. Víc než jen pick-up za bezkonkurenční cenu.
7: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
8: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
7: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
8: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
7: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
8: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
9: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku Last Minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
10: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
11: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
10: Jedu ale jen na čerpačku.
11: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
12: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
13: Music. First.
14: Express FM. I tried

0: Ano, Donald Trump chystá reality show. Možná si říkáte, to bude hledat nového asistenta. Takhle on vlastně, jestli se nepletu, původně vlastně do světa reality show vstoupil. Myslím, že se to tenkrát jmenovalo Apprentice v angličtině a Donald Trump tam hledal právě někoho, kdo by mu dělal asistenta. Mám pocit, že jsem viděla pár dílů někde buď na MTV nebo něco takového, že tam lidi třeba zastřihávali nůžkama jako trávu kolem takových jako takového chodníčku z kamenů, tak jako matně si to vybavuju. O tom to ale nebude. Přizval si k týhletý svojí, v podstatě je to také jakoby státní reality show, jo? Přizval si k tomu třeba Nicki Minaj, která je v podstatě jinak asi všude jinde už jako v hudebním světě snad cancelled, ale zatím se vyhřívá teda na výsluní Donalda Trumpa. No a takže v té reality show máme mezi porotou Nicki Minaj. Potom je tam Dean Cain, to je herec, kterého si možná budete pamatovat ze seriálu Superman. Tak to je taky velký obdivovatel Donalda Trumpa. No a mimo jiné mezi ně ještě také usedne Joe Gebbia, což je spoluzakladatel společnosti Airbnb. No a o co jde? Bude takhle, kdy jako dokud tam byla Nicki Minaj s hercem, co býval Superman, tak se si říkali, asi nevím, ale když je tam jako businessman, o co by mohlo jít? Přesně tak, jde o takový jako Shark Tank, u nás se to, myslím, jmenuje Jáma Lvová, nebo něco takového, je to jednoduchý. Vy přicházíte s nějakým nápadem za milion babek a před váma sedí takováhle porota a ta řekne, já chci investovat, já chci tohle. No a tady právě teda doslova jde o milion dolarů. Jmenuje se to Million Dollar Pitch Competition. Ve finále by se mělo nakonec utkat teda pět biznismenů a biznismenek, jakých společností, který mají nějaký nápad a právě musí přesvědčit tu porotu, že chtějí získat milion dolarů, což má být právě investice do té jejich společnosti, do toho jejich nápadu. Podporuje to teda americká administrativa, mají tam totiž nějaký projekt na podporu malých biznisů. Co se týká nějakého finále, tak to by mělo proběhnout už 18. září. Ono se totiž celé tváří, že vlastně někde v pozadí oni vybírají těch pět projektů a tady ta porota vlastně už jenom jako usedne, oni jim to tam předvedou a oni vyberou někoho, kdo vyhraje. No takhle, ale tím samozřejmě podle mě ještě vůbec nekončí jako to, že by Donald Trump s Nicki Minaj klidně mohli udělat nějakou další reality show, kde by mohli hledat třeba, já nevím, uklízečku do Bílého domu.
1: Posloucháte Express Ráno.
2: Na Expressu.

Tak zatímco Taylor Swift pravděpodobně přemýšlí, jestli letos vyhraje toho Oscara nebo ne, nevím, těžko říct, já už těm akademikům vůbec nerozumím, tak její manžel Travis, ten samozřejmě takhle, toho čeká fotbalová sezona, to je jasný, no ale taky si sem tam musí udělat čas třeba na takovou menší kampaň. No a v té kampani na jednu modní značku si navíc ještě zahrál v podstatě s jejich kamarádkou, protože takhle Gigi Hadid a Taylor Swift spolu už pár takových divokých pártošek v New Yorku zažili, takže v podstatě Travis se teda takhle potkal s kamarádkou Gigi, aby společně zapozovali v kampani pro Tommyho Hilfigera, jestli se nepletu. No ale pozor, hlavní hvězdou téhletý kampaně se nakonec stal úplně někdo jiný, protože jestli se o něčem psalo, nebo v důvod, proč se vůbec psalo o téhletý kampani, je pes, který se objevil. Má to být nový pes právě Taylor a Travise. No a takhle, že mají jako štěňátko, to se samozřejmě vědělo, protože ten pejsek s nima už párkrát někam letěl. Bylo samozřejmě evidentní, že to je štěňátko samojeda. To je takovej velký chlupatej bílej pes, je to plemeno ze Sibiře. Je to takovej strašně roztomilej obláček, milionů chlupů, který si dovedu představit, že máte úplně všude, ale jako když ho vidím na ulici, je to jeden z těch nejrostomilejších psů, oni se tady strašně jako smějou a jsou takový veselý a akční a úplně si je vždycky chcete poňuňat, tyhle ty obláčky. No a nakonec se teda spekulovalo hlavně o tom, jak se ten jejich pejsek jmenuje, což jak bývá u Travise dobrým zvykem, nakonec prozradil až v jeho podcastu, který mají s jeho bráchou a skutečně tedy už je potvrzeno. A ve Forbesu si můžou oddechnout, protože oni byli ti, kteří to prozradili trošku dřív, že ten pes se nakonec jmenuje Wendy. No, vy, kteří fandíte, máte rádi Taylor Swift, tak ale víte, že ale Taylor Swift má kočky, ne? Ano, Taylor Swift má kočky a tak se možná ptáte, no a jak se jako má, jak se jim daří, jak se takhle jako zžívá štěňátko se třemi staršími kočkami. No já myslím, že nápovědou nám může být Wikipedie s heslem samojed. Samojed je skvělý společník do rodiny, ale například kočky bere jako kořist. Proto není dobré pořizovat si samojeda ke kočce, nebo naopak.

Ano, pojďme se taky ve čtvrtečním ránu podívat na to, jak to vypadá s nehodami. Vidím tady nehodu na silnici 201 u obce Kožlany, okres Plzeň Sever, to je nehoda dvouosobních vozidel. Ta se neobešla bez zranění, takže tady zasahuje rychlá záchranná služba, takže tady počítejte se zdržením. Nehodu, kde potom ještě máme nějakou? No, co vám budu povídat? No, bourá se taky na silnici 55 v okrese Hodonín, to je nehoda dvouosobních vozidel. Nehoda je také na silnici 38 v obci Pavlice v okrese Znojmo, to je nehoda dvouosobních vozidel. Je tady překážka, která může bránit provozu v celé šířce vozovky, takže tady počítejte se zdržením. No a Praha hlásí nehodu v ulici Liberecká, to je před Davídkovou ve směru na centrum. Nehoda dvouosobních vozidel, no a nehodu potom hlásí také Českobrodská. To je nehoda osobního auta s motorkou. I tady počítejte se zdržením, tak vám přejeme šťastnou cestu, hlavně opatrně. Express FM.

0: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na dvě a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Euro v Kunratice.
6: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Objevte s Exim Tours novou exotickou destinaci. Kambodžu. Leďte pohodlně přímo z Prahy za autentickou Asií, působivými chrámy i tropickými plážemi. Pokud vás láká jiná exotika, v nabídce najdete Vietnam, Dominikánskou republiku, Mauritius a další destinace. Více na Exim Tours.cz.
8: Express FM.
9: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Za 9 minut bude 8. hodina, nám tady dohrávají Temper City, Reverse Psychology, novinka na Express FM. Ano, Temper City už mají druhý song, ale normálně vystupují údajně, jako mají dost materiálu na to, aby mohli hrát na festivalech, na koncertech, a deska je prý na spadnutí. To všechno nám prozradil Rabur v úterním Express ránu, když nám právě novinku od Temper City představoval. No ano, no, za malou chvilku tady budou další zprávy, vstoupíme do 8. hodiny dnešního čtvrtečního Express rána. Babu, tedy já jsem tady dneska solo, Vašek má volno, zítra má taky volno, ale já tady nebudu sama. Dneska do Express rána dorazí host Honza Dědek, protože ten se vrací se svojí talk show 7 pádů. Honze Dědka bude na televizi Seznam.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Padl nový český rekord. Houbař na Tachovsku objevil 15-kilového kotrče. Pan Josef šel původně rybařit, ale nic nechytil a chtěl si spravit chuť. Vyrazil proto s přítelkyní do lesa. Z části úlovku bude polévka a něco také rozdají přátelům. Kanada vrací úder. Městská rada v kanadské Ottawě začala řešit přejmenování Trump Avenue, ulice pojmenované po americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi. Městští zastupitelé už jednomyslně podpořili první krok přejmenování ulice. Mezi návrhy na nový název se objevily například Obamova třída, kanadská třída nebo ontarijská třída. No a velmi skromné zastoupení bude mít česká atletika na finále Diamantové ligy, které hostí v pátek a v sobotu Brusel. Na Vandameho memoriálu se představí pouze Lourdes Gloria Manuel, kterou čeká v sobotu večer 400. No a co se týká dnešního počasí, bude oblačno, během dne se zejména v Čechách objeví ojediněle déšť nebo přehánky, ráno a dopoledne bude přechodně až polojasno. Nejvyšší dnešní teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách 17.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
1: Ještě jednou krásné čtvrteční ráno s datem 3. září, 8 hodin, minutka k tomu z muziky. Za malou chvilku Barry Can't Swim, Return to Bibo, Editors, anebo taky Muse a Pricing. Já už jsem lákala, že do dnešního Express rána také dorazí Honza Dědek, moderátor talk show 7 pádů Honzy Dědka, která se vrací. Vrací se na televizi Seznam. No a ano, Honza Dědek bude naším hostem. Pokud byste měli nějaký dotaz na něj, ohledně show, ohledně hostů, ohledně kšant, nebo já nevím, na co se ho chcete zeptat, tak samozřejmě můžete, sbírám to tady na čísle 602 604 903. Pěkné ráno.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: 8 hodin, skoro 9 minut k tomu, posloucháte čtvrteční Express ráno, ve kterém jsem solo, Vašek už má dovču, ale nebojte, v pondělí tady budeme zase v plné polní. Trošku tady děláme v tom holubník, ale ano, dneska jsem tu jenom do 10, protože už se zase ale vrátila z dovolené Veronika Koloušková, tak to jenom, abych vás uklidnila, jo, že se to tady takhle prohazuje, ale tak hele, po Veronice se vám určitě stýskalo, takže nebojte, už je opět zpátky a samozřejmě těší se taky na vás. Pode mnou tady tak jako brnká na kytáru Noah Kahan. Noah Kahan a jeho deska The Great Divide mě vyšla jako deska letošního roku podle mého znamení na našem Instagramu express_fm. Každému znamení jsme se tam snažili přidat prostě nějaký album, který letos vyšlo, a mně zrovna vyšel Noah Kahan jako střelci. Jo, že to takový, oni ty střelci, oni nám vždycky dávají, že chceme být v té přírodě a míříme do těch krajů a jako hledáme sami sebe a tak, a že zrovna ten Noah Kahan se k tomu hodí. Já tady ale koukám na jeho rozhovor na magazínu Bustle, kde prozradil, co má na tom takzvaném rideru. To je něco, když organizujete koncert, tak vždycky jsou taky jako, že hvězdní manýry. Co chtějí mít ty největší hvězdy v šatně, když někam přijedou. Většinou jsou to nějaký úlety, velice často popoví hvězdy, chtějí mít nějaký neskutečný prostě, já nevím, vodu z ledovce od někud, chtějí mít třeba šatnu celou vymalovanou na bílo a takovýhle nějaký jako úlety. Už jsem od nějakých lidí, takových těch insiderů z hudebního světa i slyšela, že se jim to vlastně radí, aby oni si vymysleli takovouhle nějakou kravinu. Myslím, že něco podobného říkala i Charlie XCX v jednom rozhovoru, že jí řekli, že jestli chce jako vlastně postoupit na ten, jo, zase trošku víc v tom žebříčku té hvězdnosti, že by si měla vymyslet nějakou kravinu v tom rideru, aby jako působila takovým hvězdným dojmem. Tak Noah Kahan na tohle vůbec jako nějak nedbá. On chce mít ve svý šatně, pokud by přijel na koncert, takzvaný Old Dress Chips, to jsem si teda musela najít, co je, což je nějaká jako kdyby příchuť čipsů, bramborových lupínků, což je většinou nějaký mix příchutí typu tak jakože kečup, zakysaná smetana, bývá tam taky jakože sůl a ocet, něco takového. Spousta lidí to přirovnává, že to zkrátka jako chutná, většinou jako když máte takový jako barbecue chipsy. Potom tam chce mít lupínky, konkrétně teda Cinnamon Toast Crunch. Potom tam má nealkoholické pivo, on možná teda vypadá jako někdo, kdo jako si pije, ale ne, chce tam mít nealko pivo. No a potom taky on má i spolupráci s Culture Pop, to jsou takový probiotický sodovky a on tam má dokonce i svoji příchuť, tak to je hodně sympatický, že pije svoji příchuť, to se jmenuje Noah Kahan's Sparkling Black Cherry. No a jinak teda v tom rozhovoru mimo jiné taky prozradil, co si tak jako dávají do čumáku se svojí kapelou. Říkala, že většinou, když jsou prostě někde, když takhle jako cestujou po světě, tak si nechají velice často doporučit nějakou místní oblíbenou hospodu. Tak kdybyste mířili do San Diego, tak tam si nejraději objednávají z takzvaného taco stand, takže to bude pravděpodobně nějaký food truck. Když jsou v LA, tak volej Sugarfish, že většinou si zvolej něco, co se dá jednoduše prostě přivíz, že si dovezou, že si objednají si dovážku. No a potom on říká, že mají takovou tradici, že když mají nějaký volný den, tak celá kapela jde prostě do steakhouse, že to je jejich oblíbený jídlo. No tak tohle to si dává do nosu. No a Kahan, vy možná právě teď snídáte, klidně mi dejte vědět, co máte dneska dobrýho. Já tady mám zatím takhle ovocíčko, mám tady borůvky, mám tady hroznové vínko. No a co bych tak jako, tak vám pustím toho Noah Kahana, ne? Ať na to není sám, tak Noah Kahan, Sam Fender, Homesick. Pěkné ráno.
1: Posloucháte Express Ráno. Express Ráno.
2: Na Expressu.

0: Editors nám dělají dobrou náladu tady ve čtvrtečním Express ránu, 8 hodin a 20 minut k tomu. Tohle to je jejich track The Rush z muziky, za malou chvilku taky jiný Archives. A nebo Manic Street Preachers, pěkný ráno.
1: Halo, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
2: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji, jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný.
3: Spěchejte na www.webglobe.cz.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
10: Nový Matcha Spot je tady. Matcha Station otevřela svou první pobočku ve Westfield Chodov. Přijď ochutnat drinky z prémiové japonské mači. Inspiraci hledej na našem Instagramu a TikToku matchastation.cz. Těšíme se na tebe.
11: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
12: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
13: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
14: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
13: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
14: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
13: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
14: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
15: Nová exotika je tady. S cestovní kanceláří Fisher můžete nově letět přímým letem z Prahy do Kambodže. Čekají vás působivé chrámy, autentická atmosféra Asie i tropické pláže. Za exotikou můžete také do Vietnamu, Keni, na Maledivy a do dalších koutů světa. Více na fisher.cz.
16: Hudba na prvním místě.
17: Express FM.

Už jsem tady několikrát prozrazovala taky jako naše jako backstage, jo, tady našeho vysílání na Express FM a říkala jsem, že tady máme takovou tabulku, kam všichni zapisují, o čem jako vysílali, ať se úplně jako do aleluja neopakujem. Obzvlášť, že taková ta okurka a z těch tří zpráv si musí jako tolik lidí vybrat, co se bude dít, jo. No a koukám tady a je to přesně to jako hezký, jak sice nám chodí všem informace o těch stejných lidech, ale každému úplně něco jiného. A tak tady koukám, jak včera v Driveu kluci řešili, že Lewis Hamilton se pochlubil Ferrari F40. A mně celý týden chodí příběh o Lewisi Hamiltonovi, jak s Kim Kardashian spolu pravidelně hrají Fortnite a každý má na sobě svůj skin, protože oba dva jsou natolik slavný, že mají svůj skin ve Fortniteu. Každopádně ale údajně rodina Kardashianů a Jennerů teď řeší něco jiného. A to je vztah Kendall Jenner a herce Jacoba Elordiho. No, tihleti dva extrémně krásní lidé aktuálně teda chodí spolu. On vlastně, že jo, místo ní jako... Teda takhle, kvůli ní, jo, zanedbal i nějaký svoje, řekl takhle, povinnosti třeba na filmových festivalech a tak dále, prostě láska je to veliká. No a na internetu se tento týden rozhořel teda ale ošklý drp, který mluvil o tom, že rodina je údajně znepokojená jejich vztahem, protože Kendall všechno platí, jo, a Jacob je jakože zlatokop. Načež teda vystoupil teď Brody Jenner, což je bratr Kendall, a řekl, že to jsou všechno lži, že oni se milujou, že nikdo nic takovýho jako neřeší, že všechno je v pohodě. Jako takhle, řekl jenom, že to je clickbait, neprozradil nějak úplně přesně, jak to má, jestli platí 50 na 50, nebo jestli prostě Jacob platí za večeři a Kendall nechává dýško, to nevíme, to neprozradil, jenom řekl, že tyhle ty titulky jsou clickbaitový, že se mají rádi, že všechno je v pohodě, že rodina je šťastná, a tak nějak jako trošku pomrkával na ten druhej drb, a to je, že by se mohla snad i chystat svatba. No, tak vidíme. Tak se necháme překvapit. Každopádně teda vy, který jste se těšili z toho, že Jacob takhle to jako jede, you go king, že prostě takhle teda funguje ta rovnoprávnost, tak zatím nevíme žádný detail o tom, jak to tihleti dva mají s peněženkou, kdo si ji zapomíná častějc. Florence Road, Break the Girl, tady u nás v půl deváté v Express ráno.

Ray, Skin and Bones, pojďme se podívat na to, jak to vypadá aktuálně s dopravou, kde určitě máme problémy. To je silnice 27 u Plzně, to je nehoda dvou osobních vozidel. Nehodu potom hlásí také D1, 196. kilometr ve směru na Prahu. To je nehoda nákladního vozidla a osobního. Nehodu potom hlásí také, tady vidím, 291. kilometr na trase Český Těšín Opava v obci Ostrava. To je nehoda hned tří osobních vozidel. Nehodu potom hlásí D35, tady kilometr 267 ve směru na Ostravu, to je nehoda dvou osobních vozidel. No a v Praze stále například máme také nehodu v ulici k Barandovu, to je nehoda dvou osobních vozidel. Počítejte tady se zdržením. Šťastnou cestu! Express FM.

0: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na Swopee.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SVZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
3: Činohru s koncertem
2: Pravidla Nirvány.
3: Co sedíš jak ženská, co hodila šavly? Jestli chceš, můžeš nahrát nějaký vokály do mý písničky. Napiš text, křič, máš kérku, máš holku, ukáž kytaru. Kde jsi to vzal? Slyšíš?
2: Podstahnutí grunge poslední rokové rebely.
3: Ve Švandově divadle.
4: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
5: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
6: Snídani?
5: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
6: Oběd?
5: Divadlo Hibernia uvádí
7: romantický muzikál
5: Saturnin.
7: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
5: Od září 2026
7: v divadle Hibernia.
8: Pozor, v Masaryčce se slaví. Už 5 let pro vás servírujeme českou kuchyni v moderním pojetí. Skvěle načepované tankové pivo a atmosféru, která spojuje historii s dneškem. Přijďte oslavit 5. narozeniny restaurace Masaryčka. www.masaryčkarestaurace.cz.
9: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
10: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
9: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
12: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Music. First.
14: Express FM.

Za 4 minuty tady bude 9. hodina. My jsme tady včera s Vaškem, když tady ještě byl, dneska mě tu nechal samotnou, tak jsme řešili takový lehký drby, který se týkají Koučily na příští rok. Že Miley odmítla a že se řeší, že by těmi hlavními headlinery mohly být Tame Impala, Dua Lipa a že na Koučily by rádi viděli také hvězdnou K-popovou skupinu BTS. No a samozřejmě se už drbe taky o příštím roku na Glastonbury, protože ano, Glastonbury mělo pauzičku a příští rok se teda chystají opět udělat tenhle ten legendární festival. Mezi těmi hlavními headlinery, opět jsou to pouze zatím drby, jsou Robbie Williams, Harry Styles, viděla jsem tam dokonce někde i Oasis, ale mám pocit, že jsem tam už někde taky četla, ale vyjádření od Liama, ne, že by teda jednal v rukavičkách s fanoušky, kteří jsou na Glastonbury, ale mám pocit, že to jeho vyjádření znělo něco, jak bych to tak jako slušně, že bych chtěl všechny ty hippíky se špinavýma nohama v sandálech, který mávají vlajkama, uklidnit, že se tam nechystají. No, ale já mám zase pocit, že jsem pak někde viděla druhý vyjádření od Noela, který řekl, hele, ale příští léto nejsou žádný velký fotbalový turnaje a nějaký program bychom mít asi měli. Takže co se týká Oasis, tak si myslím, že se nejdřív ještě musí jako domluvit bráchové. Protože se řeší samozřejmě, že by měli vyjet i na tu tour, že by měli být na Etihad Stadium. Možná k tomu přidají to Glastonbury. Hele, no, u nich člověk nikdy neví.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Je 9 hodin. Cena odběru podzemní vody by se mohla po čtvrtstoletí zvýšit. Je dlouhodobě nižší než v případě povrchových vod. No a ministerstvo životního prostředí to chce i v reakci na sucho narovnat. Více se dočtete na Seznam zprávy CZ. Obnovené vzájemné útoky mezi Spojenými státy a Íránem opět přesáhly do okolních zemí. Kuvajt se tak ve čtvrtek stal terčem raketového a dronového útoku Íránu. No a stáj Formule 1 Ferrari si pro velkou cenu Itálie v Monze připravila speciální lakování svých vozů, inspirované monopostem Michaela Schumachera z roku 1996, kdy do Ferrari přestoupil. V jeho mistrovském monopostu z roku 2002 se navíc projedou i Sebastian Vettel a Rubens Barrichello. No a počasí, jak bude dneska? Jo, hele, co vám budu povídat? Maxima 21 až 25. Na jihu Moravy, kdybyste se chtěli ohřát, tak vyražte tímto směrem, tam budou mít až 25. Kdybyste se naopak chtěli ochladit, na horách kolem 17 bude dneska oblačno, během dne se zejména v Čechách objeví ojediněle déšť nebo přehánky.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
1: Ano, pěkné čtvrteční ráno s datem 3. září, 9 hodin, 2 minutky k tomu. Tak, já jsem ho slibovala, je tady s námi. Za malou chvilku také u mikrofonu Honza Dědek, moderátor jeho show 7 pádů. Honze Dědka se vrací na televizní obrazovky. Už dnes na televizi Seznam si můžete dát první díl další série. Co chystá nového, kdo bude hostem, no, jestli se mu líbí současná muzika, na to všechno se Honze Dědka zeptáme. A vy se ho můžete zeptat taky, a to na SMS bráně 602 604 903. Pěkné ráno.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Fontaine's DC, Marianne, naším hostem tady v Express ráno je Honza Dědek. Honzo, ahoj.
1: Ahoj, krásné dobré ráno.
0: Krásné dobré ráno, takhle, máme tady Hanku hezkou. Hani, ahoj. Počkej, ty jsi tady na tom mikrofonu, aha. Hani, ahoj.
2: Ahoj, babu.
0: Máme tady PR dozor, jo, tak to jenom, abyste věděli,
1: ano,
0: že nás hlídají. Že kdyby náhodou, přesně, Honza trošku plácal, tak aby ho tady...
1: Ona to má do toho vstoupí náhlas, jako nebo
0: no, já ji nechám zapnutou, kdyby náhodou chtěla.
1: Ano, koupil mi pod stolem, a takže až uslyšíte au, tak říkám něco, co není zcela pravda.
0: Přesně tak. Honzo, ty jsi tady u nás na Express FM. My tady prostě milujeme muziku, řešíme muziku, furt hrajeme nějaký novinky, bavíme se o muzice a ty samozřejmě muzika, to je taky... Je ještě pořád tvůj velký koníček jako pracovní, třeba máš rozepsanou nějakou další hudební knížku, anebo teď se fakt jako věnuješ sedmi pádům?
1: Sedmi pádům se věnuju, ale v muziku mám stále rád a co se mi změnilo v životě, že od té doby, co jsem o muzice psal, když jsem měl povinnost si neustále o muzice něco myslet a ještě to formulovat do nějakých článků, tak teď tím můžu jenom poslouchat. A to je strašná úleva, že teď si člověk může pustit třeba starou kapelu, kterou věděl, že existuje, ale nikdy pek, moc neposlouchal a teď si říkat, hele, to je vlastně mění. A nemusím si o tom jako nic myslet a můžu si to jenom užívat, takže teď jsem si začal vytahovat starý desk Genesis a Chicago. Okay, vím, teď nevíte, o čem mluvím, ale takový starý kapely a říkám si, to je vlastně fajn a můžu si poslouchat, co chci, tak to je bezvadný. No, ale pravda je, že píšu takovou strašně obrovskou knihu. O muzice.
0: Hmm. Ale to je teda ještě tajný.
1: Není to tajný, já si s tím hraju takový, já jsem to myslel, že to napíšu za 3 roky a teď to je 15 let, co to píšu. Mm-hmm. A jsou to příběhy českých písní od roku 60 do roku 2025 a v tom prvním díle těch písní je 750. A jsou to příběhy písniček. Jsou tam věci, které ty lidi říkají úplně jinak, než se staly a tak dále, a tak dále.
0: A co je tvůj oblíbený příběh?
1: A mně se třeba líbil příběh Karla Gotta, písničky Beatles, jestli si pamatujete, Ringo George, Paul Johnson nějak zpívá ve frénu a napsal to, myslím, Karel Svoboda, otextoval Zdeněk Borovec a mě říkal Mr. Gott, říkal, no to já si pamatuju, když já jsem zpíval, že je adresát neznámý a od Beatles, takže když zabil John Lennon, na mě to opravdu jako těžce zasáhlo, no tak jsme sedli, napsali jsme tu píseň a se to uchu dospívám. Říkám, to je skvělej příběh, mistře, to je skvělej. John Lennon nás zabili 8. prosince, že jo, 1980, jak všichni víme, a jsem se to dostal někdy 9. 10. prosince a ta nahrávka vyšla v roce 1980. Já jsem si říkal, hele, to je divný, jako za 20 dní napsat, natočit a suprafon vydat, nesmysl. No, tak jdete do archivu a zjistíte, že ji natočili v roce 1980 v dubnu. To znamená, půl roku před smrtí Johna Lennona napsali píseň pod vlivem smrti Johna Lennona. Já si říkáte, to je vizionářství, to je skvělý. Tak jsem to volal panu Gottovi a říkám, mistře, máme problém. Tam to neštimuje. Opravdu? Já to tak rád vyprávím. No tak, říkám, vyprávějte dále. Jenom tak takovýhle jsou tam vlastně uvádění historických omylů na pravou míru.
0: Vyprávějte dál, ale teda dobře. A mám styl Čendy, k tomu nemáš nějaký příběh?
1: A on to měl opravdu rád.
0: Fakt?
1: On to měl rád. A to myslím, že až teďko pozdní období se z toho stal takovýhle obrovský virál, kdy se to vytáhlo, že to je naprosto bizár.
0: Jo.
1: Já myslím, standing a všichni z toho jakoby žijeme a že COVID to někde dával do těch svých nejšilnějších předělávek. Jemu se ta písnička líbila a... No, my si o tom myslíme.
0: Zkrátka, to vlastně měl to
1: jako,
0: rád.
1: Je to jako bizár, mám styl Čendy, je úplně...
0: Ne, to je úplně, jakoby, to je bizárek, úplně je to nesmysl. Já myslím, že to frčelo totiž, protože přesně, on tak Kovy udělal tady ten a potom ještě jednu dobu na Instagramu strašně frčel nějaký právě profil, který vytahoval tyhle a ukazoval, co je ten originál a co je potom byla tady ta česká verze a tam právě taky mám styl Čendy strašně frčelo, ale to je podle mě i tím, že ten Elton John je nesmrtelný, jak on pořád dělá nějaký takový ty spolupráce, tady pochválí Billie Eilish, tady udělá něco z Dua Lipa a takhle jako se pořád jako udržuje, tak si myslím, že ten Elton, tak ještě jak měl ten film, že on vlastně jako trendoval ten Elton a potom najednou I'm Still Standing a do toho ten Čenda, že všichni úplně jenom...
1: Ale jenom no, ale těch předělávek je strašná spousta a ne tak známý. Já jsem třeba dohledal, že skupina Plavci zpívala od Opus, Life is Life. Doporučuji, je to fantastický. A nebo že Hana Zagorová má s Hanou Vondráčkovou duet Šlapej, šlapej, šlapej a takhle tam sedí za šlapacím strojem a jsou to many, many, many od Aby jako a tak dále. To, tam jako najdete spoustu zapomenutých, skvostných cover verzí, které opravdu stojí za to. Chybiška se vloudí.
0: Škoda, jako že to nehrajem, story. Že to tam teď nemůžu tak jako dramaturgicky vsunout.
1: Já bych někdy udělal takový, můžeme udělat speciální pořad tady o tom, protože chybička se vloudí. Never ending story.
0: No.
1: Což otextoval Michal Horáček. To je neuvěřitelný skvost. Vy to znáte všichni od Machalkový pozdic, jo. Ale Galaxie je přání, ale jsou mnohem zajímavější verze.
0: Mnohem zajímavější verze a mají na triku i takovýhle jako známý jména.
1: Přesně tak, takže můžeme o tom udělat celý pořad. Ale v té knížce to všechno bude.
0: tak na knížku se těšíme, pro mnohé to bude možná i Pandořina skřínka.
1: Tak. Express ráno. Express ráno.

0: lidi, kteří teda pro naše rodiče, kteří už nic nechtějí. A samozřejmě příběhy českých písní, to je úplně něco pro moji mámu, to říkám rovnou.
1: No přesně.
0: Takže doufám, že příští rok na Vánoce už to bude.
1: Příští rok na podzim by to mělo, teďko scháníme fotografie, což je náročné, okay. Protože to musí být krásné dobové snímky, ale zatím to vypadá, že od pamětníků, kteří fotili Martu Kubišovou v roce 64, ty snímky získáme, tak až tam budou hezké fotky pohromadě, tak se začne tisknout a můžete se těšit. Myslím, že jsou tam opravdu krásné příběhy písní, které všichni chronicky známe, a ty příběhy zatím nás překvapí, protože neznáme.
0: OK. Tak to jsme takhle udělali. Hele, knížka bude, to je důležitý. Co ale bude už dneska večer, tak to je 7 pádů Honzy Dětka 21:30 na televizi Seznam.
1: Ano.
0: Velký návrat. Takhle, Honzo, my jsme se totiž potkali, když jsi tady měl jukebox Honzy Dětka.
1: Já si tě pamatuju, když jsem tady měl jukebox.
0: Já jsem totiž byla, ale já jsem byla jenom náhradník. Do dneška mám teda z toho trauma.
1: Proč?
0: Protože tam byla, my jsme tam byli. Já jsem nevěděla píseň z Batmana, tam pak byla nějaká filmová část. Já jsem vyjmenovala snad úplně všechny Batmany, které existují, kromě Batman navždy.
1: Co tam bylo?
0: Což viděl někdo vedle nás, to viděl. No, bylo tam tohle, byly tam ty YouTube a já. Batman a Borech Robin, Batman se vrací, Batman nějaký a vedle mě pak někdo, Batman navždy. Jo, to je ono a já. Ne! No, takže to jsem z toho měla takovou lehkou ostudu.
1: Uznávám, omlouvám se, to bylo nefér, protože těch Batmanů je strašně moc, to je jako bychom pustili něco ze Spidermana nebo Zvězdných válek, toho je moc, no.
0: Tak ale jukebox se teda zatím nevrací, jo? Nebo už je to tak, je to tam trošku, jenom mrk, že mě baví tyhle jako soutěžní pořady. Hani,
1: tady už máš dva zájemce o to, aby se vrátil jukebox, protože my tady máme s Marou rádi prostě soutěž o hudbě a chtěli jsme se tě zeptat jako zástupkyně televize Seznam, kdy se to vrací na obrazovky. Máš slovo.
2: Momentálně nemám informace o tom, že by se
1: ano, ona má nějaký kurz, ne? To tiskový umočeství.
2: Ano, vracet na televizi
0: Tohle
2: Seznam.
0: Tohle není první rodeo.
2: Každopádně proberu to s vedením.
0: Super, děkujeme. Tak ale co se naštěstí teda vrací na televizní obrazovky 7 pádů Honzy Dětka. Honzo, vidím tady v prvním díle Lucie Polišenská, Michal Žantovský, Zuzana Smatanová a Šimon Op. Takže ano. Hned 4 hosté, takhle na úvod.
1: Bude
0: to jako bombastický, vtipný, zábavný, informativní.
1: Ty jsi vyjmenoval úplně všechno. Ano, kdybychom to rozpitvali, tak Lucka Polšenská, řečená kecka, je vtipná, zábavná, to všichni víme, kdo jsi někdy slyšel. Velmi svérázná žena komediálního talentu. Šimon Op je překvapivě mladý, vtipný, velmi zajímavý herec. Doporučuji Michal Žantovský, tak ten by si pro sebe dokázal uzmout tak asi třeba celodenní a celovečerní vyprávění, protože to, co zažil v životě, je neuvěřitelný od pořádání Majelsu, na který přijel Allen Ginsberg, až po cesty do zahraničí a spolupráci s Václavem Havlem a překládání knih a textů. Bavili jsme se tady o muzice. On překládal spoustu samozřejmě písniček pro Pavla Bobka a tak dále. Setkal se s britskou královnou, no, tam má neuvěřitelných vyprávění, si říkáte, tomu pánovi se to vešlo do jednoho života, nebo můžu konečně začít věřit v převtělování, protože tímto člověkem je potvrzené. Tam je spousta krásných, zajímavých věcí. A
0: Zuzana Smatanová.
1: Zuzana Smatanová je slovenská písničkářka, kde si měla i tady fungující velký hit, na Slovensku velká hvězda. Tady, myslím, trošku neprávem opomíjíme, přehlížíme. Škoda, myslím si, že dělá strašně zajímavé písničky. Navíc je ilustrátorka, ilustrovala i knížku pro Petra Nadě. A teď tady vyšla nedávno její knížka, ilustrovaná na takových dětských pohádek moc hezky. No zajímavé jste to byli. Dělala tam, to se pobavíte, dělala tam můj portrét. Aha. Která pobavíte.
0: Já tady koukám, to má jenom hodinu ten pořad, jak se tam tohle všechno vejde?
1: No to musíš o krátkých věcech mluvit jako takhle v zaujetím, že máš pocit, že to trvalo 5 hodin.
0: Jo, OK. A to, co zůstalo ve střižně, to někde...
1: Tak možný pak uvidění na placených platformách Foreign Doors Hero a tam je to celý v neskrácený verzi, tady prostě v televizi dostanete to best of těch 50 minut z těch 120 minut toho pořadu, který se natáčí v divadle.
0: Jak si připravuješ hosty? Jako myslím, víš, třeba v šatně, že vycházíte jim nějak vstříc.
1: Znělo to, jako, zajímavě, jak si připravuješ. Tak se mi vzájemně posolte.
0: Přesně tak, nebo jsou tam prostě, já nevím, nějaký takzvaný ty rozkuřovačky vzadu nebo něco takového, jako aby už vlastně přišli a ty si se nemusel na začátku s nima 15 minut povídat, než se rozkecají, ale vlastně už jako aby přišli nabuzený, najetý a těší se na tebe. Jak to děláte?
1: Dostávají, mají plný komfort v zákulisí, máme tam dětskou mluvčí, která

0: právě přináší, co je potřeba. Máme tam skvělý produkční tým, takže kdo chce pití, jídlo, na cigaretu samozřejmě je možné taky dojít do kuřáckého salonku. Zkrátka se tam každému dostane takový komfort, jaký potřebuje, aby mohl na to jeviště jít plně připravený, odpočatý, svěží a s odhodláním říct na sebe i to, co na sebe říci před těma sušenkama nechtěli.
1: Nechtěli. A co se tam tak nejvíc pije v šatně? Předtím, než vyjdou na stage 7 pádů Honzy Dětka.
0: Ono dost lidí jezdí autem, takže vlastně jsou to často nealko a nenajdeme v tom asi žádný skandální odhalení, když už tak je to malé pivo, decka vína, není tam...
2: Ale Pasta byl skvělý, že jo? Ten přišel a první co? Nemáte tady Plzničku?
0: Ano, ano, David Pastrňák se vrátil z Ameriky a říká, že jsem v Čechách, já musím pít Plzeň.
1: To se musí.
0: U nás jako není, takže ten jí pil všude, kde byla. Ale taky jich mu neměl moc, ne? Těch 8, 9, nebo co se dělal před tím představením. Střídně bych to nepovažoval za to. No ale tak on si nikdo nedovodí, když se to natáčí, jít tam úplně. Potom to někteří doženou.
1: Tak tomu se dostaneme třeba možná za malou chvilku.
0: Když, pardon, můžu to prozradit, ale neprozradím jméno. Říkáme, že 14 panáků před tím, než se jde na jeviště, není dobrých. Jeden člověk to na sobě testoval a my jsme zjistili, že to opravdu není dobrý nápad. On si připadal, že je hodně v pohodě, hodně vtipný a hodně uvolněný. Ale když začal tam jeviště usínat, tak...
1: Jo.
0: To byly těžké okamžiky.
1: Takže 14 panáků je hodně.
0: No, prostě
1: je
0: na 14 jako si na kuráž nedávejte.
1: Jo.
0: Spíš vás to porazí.
1: Tak jo. Tak ještě, že jsem měla jenom 12.
3: Přesně proto jsme Express ráno. Express ráno.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
2: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný.
3: Spěchejte na www.webgloob.cz.
4: To jméno si zapamatujte. Foton. Foton přiváží do České republiky moderní pick-upy, které zvládnou práci i volný čas. Objevte něco nového. Více na fotonauto.cz. Foton. Víc než jen pick-up za bezkonkurenční cenu.
5: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
8: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
7: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
8: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
7: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
8: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
9: Express. Music first. Express FM.

0: Lizou nám dohrála tady ve čtvrtečním Express ránu. Naším hostem je Honza Dědek, protože jeho show Sedm pádů Honzy Dědka se vrací na televizní obrazovky. Už dnes ve 21.30 můžete mrknout na televizi Seznam. Hosty téhleté první show budou Lucie Polišenská, Michal Žantovský, Zuzana Smatanová a Šimon Ob. Honzo, naši posluchači to teda nevidějte, taky vždycky smůla, ale ty máš vedle sebe takový kolo štěstí, možná neštěstí a na každým je nějaká otázka. Je to takový mix prostě otázek, co jsme pozbírali mezi kolegy, mezi posluchači, na sociálních sítích a možná se tam přihodilo i něco od umělé inteligence, jo? Je to prostě takový byl jako mix. Tak myslíš si, že to bude kolo štěstí nebo neštěstí? Jak to odhaduješ?
1: Těžko říct takhle.
0: Jako jaký když, máš z toho feeling?
1: Jako, posluchači neví, je to zalepený, nebo jsou to
0: jo, musí,
1: pásky,
0: musíš,
1: kde není vidět.
0: Musíš tě roztočit a tam bude otázka, tu si potom rozevřeš.
1: Už?
0: Klidně zatoč. Co ti padlo? Jaká barva?
1: Žlutá.
0: Tak koukni, trhej, rozevírej, přečti nám na mikrofon.
1: Váš oblíbený hudební fun fact.
0: A to jsme dneska už vyprávili ten příběh. A máš ještě takový nějaký fun fact, který vždycky jako zabere třeba takhle na baru. Honzo, jste to vy a ty, no, a věděli jste, že ty Bon Jovi.
1: Mohu o tom hodinu přemýšlet. Další otázku. Zamyslím se, určitě nějaký. Jo, mě baví zbírat o muzice. A to je přesně takový to, že si celou dobu vypisuješ potom si nemůžeš vzpomenout na nějaký krátký, rychlý, úderný.
0: To nevadí, tak nějaký, tak zatoč si znova klidně.
1: Dobře, ne, tak budu přemýšlet to nějakým fun fact. Nebo to, co jsem tady vlastně říkal, že jsme nepouštěli. Ohleně Ondráčkový.
0: To jsme neříkali, klidně můžeš říct o Heleně Vondráčkový. Takhle, už jsme měli Goťáka, příběh o tom, jak se inspirovali smrti Johna Lennona v době, kdy John Lennon byl ještě naživu. A Helena má něco podobného.
1: Krásný příběh má, všichni znáte Pátou, že jo, Forige, ale Downtown, Petuli Clark, kterou naspívala, tuším, že v roce 65. A ve všech jejich knížkách, otevřete kteroukoliv knížku, má krásnou historku, že jí to v autě pustil dirigent Josef Vobruba, a kapelník tanečního orchestru Československého rozhlasu. A ona byla tak nadšená s tou písničkou v tom regionále, že naskočila tomu autě a praštila se o strop toho auta do hlavy. Aha. A proto se to celý život pamatuje. Ona tu písničku natočila, tuším, že v roce 65, tak jsem říkal, no a od kdy jsou ty kazety v autě? Uh-huh. No tak až od roku 67, takže to v autě neslyšela. A to je jedno. Zkrátka slyšela to někde úplně jinde, ale jako historka, kterou najdete v každé knižce, to je hezká. Ale nebudeme jí kazit pravdu, ale pravda to není.
0: Ale možná si to pamatuje blbě, protože nad nějakou jinou písničkou vyskočila a bouchla se do hlavy, že jo? Uh-huh. Že možná.
1: Ne, určitě jí posléze, jako když byly ty kazeťáky v autě, někdo něco pustil v autě. Hmm. To, všichni jsme poslouchali z kazet, který už to zase vrací, já teda nevím.
0: Ale jo, vrací.
1: Kazety.
0: Oni se celkově jako vracejí fyzická média, že údajně jako Gen Z tím, jak jsme se dostali do takové té fáze, že všechno vlastně jako ty furt za něco platíš, ale nic nevlastníš. Všechno je furt někde jako na streamu, filmy, muzika a tak dále. A potom jednoho dne se někdo rozhodne, že třeba jako odchází někam nebo že chce mít nějakou exkluzivitu a všechno ti to smaže a ty máš prd. Takže lidi se vracejí jako k fyzickým médium.
1: Co?
0: Já mám takový mix, jako, ale většinou mám vinily. A to je ještě zajímavý fun fact.
1: Takže jdeš do prodejny a scháníš starý vinily.
0: No, nový si kupuju, různý limitky a takovýhle. A do toho jsi se ještě dostala do fáze, ve které jsem stejně já, že 50% lidí, kteří si teď kupují vinily, si je nemají na čem přehrát.
1: Proč?
0: No, protože nemáš gramofon, ty to jenom jako kupuješ, sbíráš to, ale nepouštíš si to.
1: A proč si nekoupíte gramofon?
0: No, protože já to nepouštím, já si to nechám zabalený, chápeš, to mám jako.
1: Takže vy si koupíte vinyl za 12 nebo něco takového, máte ho v tom igeliťáku a vedle toho, když tu muziku chcete slyšet v té kvalitní zvukové kvalitě, tak se to pustíte na Spotify.
0: Ano, přesně tak. Kde mám
1: skomprimovanou.
0: Ne, já tam mám zapnutou takovou tu jako vyšší kvalitu, že
1: vyšší kvalitu, ale stejně to hraješ tady přes ty repráčky malinký v tom počítači.
0: Jo, ne, to mám jako už nemám takový ty dva bílý repráky u počítače, kde se jako slyšet taky to, že se viděl, že někdo volá. Normálně mám jako sound systém, ale pouštím si to jako digitálně a ano, a vinily mám zalepený.
1: Jo, to mě vždycky bavilo, když někdo říká, člověče, teď ty věci, co vyšly na CDčku, konečně vyjdou na vinilu, to konečně bude mít tu zvukovou plasticitu, to bude super, říkám, to ale vzniklo jako digitálně. Jo, že se digitální nahrávky dneska listou na vinilech, které nejsou natočený analogově původně.
0: Jo, ale to nikoho nezajímá, oni to všichni kupují, protože ten vinyl má třeba uvnitř espresso nebo mouku a vypadá to jako kokain nebo něco takového.
1: My jsme byli tak šťastní, že ty vinily jdou do háje, protože furt se museli čistit, furt byly poškrábaný, po 20 minutách se museli obracet a skákalo to a tak dále.
0: Ale to nám nevadí, protože my si je nepouštíme.
1: To je ale věc, která mě jako nedošla, že se něco kupuje, aby se to jako nevybalovalo.
0: No.
1: Ale mám kamaráda, který si kupuje Lego a nevybaluje ho, aby to mělo investiční hodnotu. A říkám, takže ty máš, on říká, mám doma třeba 3000 krásných krabic Lego. A říkám, nic si nepostavil. Člověče, snad v životě jsem Lego nestavil.
0: Já to mám takhle s vinylama.
1: A co máš na vinylech?
0: Takový...
1: Poslední zakoupený vinyl.
0: Poslední zakoupený vinyl jsem si koupila teďko, dvojitě jsem to koupila i mojí kamarádce k narozeninám, jsem si koupila Mel C a její album Sweat.
1: Dobře.
0: No, ale to je proto, že já jsem člověk, který vyrostl na Spice Girls, takže, my, takže to je taková ta jako nostalgie.
1: A Mel C byla best?
0: No ne, ona měla Mel C, ale mě se vždycky líbila víc Victoria Beckham, ale tam to nestojí hudebně jako za řeč.
1: No ale Mel C byla skvělá.
0: Mel C skvěle zpívala, ale,
1: Northern,
0: jako, ale
1: Northern
0: to bylo...
1: Star, nebo jak se jmenovala ta její diska,
0: to bylo skvělý. No. A i ten svět není špatný. A
1: ne, já jsem měl nejradši jí teda, mě bavila tato Sportigo, no.
0: Tak...
1: Tak by tam bychom se shodli.
0: Tak vinyl mám, tak když tak může někdy přijít, třeba ho rozbalím.
1: Ne, to ne, ale to bych ti neudělal, ne, normálně vybalit, jako, že to by byla úplná.
0: To by, no, to by nešlo. Ne, a ještě bych navíc teda musela nejdřív koupit ten gramofon.
1: Ty zveš domů návštěvy. Přijď, pustím ti vinyl, ale nemám na čem. Takže dáš před návštěvu vinyl v tom celofánu a pustíš to ze Spotify.
0: Přesně tak. Nebo je to hezký?
1: Přesně, představuj si, jak se to točí. Už se to rozjíždí, už se to točí. 33 otáček.
0: No.
1: To je skvělý.
0: Dobré, hele. Tak.
1: Miluju mladou generaci.
0: Já umím pohostit.
1: Ano. Express. Express ráno. Express ráno.

0: Naším hostem v Express ráno je Honza Dědek. My tady ještě pořád řešíme příběh o tom, jak dneska chtějí lidi vlastnit fyzické věci. Honzo, jsi jako sběratel, někteří, mladá generace, máš ještě pořád doma jako sbírky prostě CDček, kazet, desek, já nevím, magnetofonových pasů?
1: Já jsem to většinu toho prodal, já jsem měl celý byt plný DVDček, asi 2500 DVDček, asi 6000 CDček. A teď nevytáhl jsem x let ani jedno, abych ho dal, pak CD přehrávač se rozbil, teď sehnat CD přehrávač je komplikované, to už je jenom specializované firmy. Tak jsem říkal, a pryč, šisovalo to, zaprášený hnusný plastový krabičky, tak jsem to všechno jednoho dne prodal, skoro všechno. A ty tady poslouchám, že jsem udělal chybu, že bych mohl mít něco fyzického. Ne, nechal jsem si v podstatě jenom vinily a CDčka, která mám podepsaná.
0: Jo.
1: Když jsou tam nějaká věnování, třeba od Melcí, když jsme se o ní bavili, když jsme dělali rozhovor, tak mám tam nějaký tu Honza Whitlock, Melcí nebo něco takového. Tak ty jsem si schoval, to jo, ale ty obrovský a nějaký limitky, které opravdu ty krabičky vypadaly krásně, byly v tom nějaké vložené předměty, tak to jo, ale ty běžný CDčka jsem tehdy prodával a nikdo to nechtěl, bylo to smutné, část skončila v koši. A my jsme byli ta generace, kde jsme furt skupovali nějaké nosiče a pak už jsme byli rádi, že to je všechno v jedné krabičce někde, myslím, na Spotify, na mobilu a že nemusím jako líst doma po stěně a hledat, kde mám tu desku od téhletý kapely a mít to zařazený abecedně a udržovat v tom pořádek a sfoukávat z toho ten prach a být rozčílený, že ten vinyl přeskakuje, protože sakra to byl mejdan a tak dále. Tak my jsme celkem, nebo já jsem patřím ke generaci, která si myslím, že uvítala, že jsme se zbavili my jsme začali v tom minimalismu. My říkali, prázdný byt. Máme všechno v jedné krabičce. Ale když to smažou, tak nemáme nic, to máš pravdu.
0: No, je to zkrátka, hele, třeba se k tomu ještě vrátíš. Těžko říct.
1: Už ne,
0: to je dobře. Sedm pádů Honzy Dědka, tvoje talk show se vrací dnes na televizi Seznam 21.30. Máš tam hned čtveřici hostů. Celkově samozřejmě, tak předpokládám, že ten koncept je jako daný, že jste tam asi nic moc neměnili, ale přece jenom nějaký novinky někde nad stolem, Hanka tlačila na něco, pojďme udělat něco nového. Pojďme těm lidem něco nabídnout.
1: No oni stále říkají, pojďme udělat něco nového a já říkám, no ono se to dá posouvat jenom tím, jak ten rozhovor člověk vede, jak se učí nějakými zkušenostmi po těch tisícovkách rozhovorů a říkám, no ta talk show, v Americe vyzkoušeli úplně všechny možné modely té talk show, že to bude několik moderátorů, že moderátor bude sedět třeba v publiku, že bude sedět uprostřed hostů, že bude mít 2, 3, 5, 10 hostů a tak dále. Nakonec se dostali k nějakému klasickému tvaru, ten dneska co funguje. Takže já vždycky říkám, dá se, je to jak fotbal. Pravidla máte daná prostě po desetiletí, akorát se změní ten herní styl, jak budete hrát, jak ten rozhovor na ní budete připravený, jak si sednete s těmi hosty, jaká bude atmosféra, jaký budou diváci. To se mění po každý a to je jiný. Ale vlastně ten, že vy se ptáte a někdo odpovídá optimálně, tak to je asi, myslím, daný.
0: A ten tvůj styl toho, jak se ptáš, protože samozřejmě taky někdy i ty americký, ty český, víš, někdo je vtipnej, někdo je zákeřný, někdo se snaží udělat nějakou nachytávku, někdo je vyloženě jako nepříjemný a trošku tě jako ragebaití a čeká, že prostě vstaneš a řekneš, no tak tohle já nemám zapotřebí.
1: Ježíš, to bych nenašistal moc krát, že tohle nemám zapotřebí a odešel, i když to je nejtěžší při skánění těch hostů, kdy pošleš termíny a pak čekáš a marně urguješ, jako jestli tedy přijdou, tak tam a člověk chuť říct, no tohle já nemám zapotřebí, kde jdu domů důchodců. Ale, anebo když někdo mluví málo, i když to je furt ještě lepší varianta, než když mluví hodně. Mm-hmm. Když spustí historku a ta je epická. On někde začne vyprávět a teď jako, no my jsme tam byli, no byli na, no to bylo tak, to bylo na Slovensku, já si to pamatuju a tam byli, než by to byly velký nebo malý, tak teď nevím. Ale vím, že tam byla straň a na ní byly kravičky. Než by to byly ovečky a ty říkáš, jako věci, proboha. A teď už víš, že ta historka je skvělá, že se ten člověk nejspíš dostane k pointě, zhruba tak za 20 minut, což je prostor, který je tak dlouhý, že do té televize dát nemůžeš, takže celou tu historku stejně vyhodíš. Hmm. A to jsou okamžiky, kdy si říkáš, tohle nemám zapotřebí. No, ale proč ne, to taky zábavný, ne?
0: A navíc pak něco řekne a ty už víš, že ale v roce 1960 ještě
1: no,
0: nebyly.
1: No přesně, že to vůbec je nesmysl celý, ale tam já jim nechávám tu historky říkat tak, jak se stávají. No, tak občas to, jako, tak je to dialog, tak ti lidi ti neříkají to, co přesně chceš slyšet. Což je taky problém, protože ty si uděláš přípravu a říkáš si, tak tady na to se ho zeptám, to by mohlo.
0: Jo, to bude
1: to by
0: super.
1: Mohlo být nosné, to bude super. A teď ten člověk to, jako, to neřekne. tak jak si představuješ, jako on sice neví, co má říct, ale ty v tvé představě má říct tohle přesně a on to neřekne a ty si říkáš, no tak já nevím, tak jsi zbytečný nebo co, tak prostě, jo, já jsem čekal, že řekne tohle a bude to vtipný, lidi se budou smát.
0: A tak zase ještě dobrý, když neví, že neví, co měl říct, ale když aspoň no, ale nabídne vím, něco, na, něco náhradního, když to je dobrý, tak... Jo. Aspoň no, řekl, no, no, tak neřekl to, co jsem chtěl, ale aspoň řekl něco jiného, co taky
1: no,
0: nebylo
1: úplně blbý. No a ještě máš hlavě to ideální, tak to se sem...
0: Tak jo, to, je pak, prostě to je pak těžký, to je pak těžký.
1: Jo, tady nás slyšíte, že jsem taky měl říct úplně jiné věci.
0: No, my jsme byli domluvený no, a ono nic, ještě já jsem vzala i tu Hanku.
2: Třeba já jsem myslela, že řekneš něco o nové scéně. Nová řada,
1: scéna
2: nová
1: na Národní, scéna. Hned naproti Viole je nová scéna vedle Národního divadla. To divadlo myslíš?
2: Ne. Já myslím tvoji novou scénu v Sedmi pádech, ty. Jeden.
1: Máme krásnou novou scénu.
0: No tak to, no, tak to je skvělý. Takže hodně. Hosti se tam budou cítit zase o něco lépe. A tobě se tam příjemně sedí?
1: Mně se tam sedí velmi příjemně. Je to menší to divadlo. Jsme v divadle Metro, což je naproti Louvru na Národní třídě v paláci Metro. A říká se, že Národní je česká Broadway. Že tam je jedno divadlo vedle druhého, přesně nová scéna, Viola, Národní divadlo a tak dále, divadlo Metro. A je to takový komornější, takže ty lidi, co už tam byli, říkali, já se cítím, jak jako kdyby to bylo v obýváku u někoho doma, nebo je to takový kontaktnější, takový velmi
0: komornější. A tak to je fajn, tak vy jste v obýváku. Ti, kdo na to koukají, jsou taky v obýváku. No. Máte pocit, že jste společně všichni v obýváku.
1: Takže
0: je to
1: prostě
0: taková příjemná atmosféra.
1: Přenos tam je a je to celé pojaté takové, že jsme zkrátka na Národní třídě a Metro a udělali jsme krásnou novou zadní stěnu a nový vchod a co?
2: Nový
1: gaučíky a nový stůl.
0: Novou
1: znělku. Je to
0: prostě je to, jak se říká, je to jako ten fotbal, jenom přesně. Takže máte nový stadion,
1: máme
0: nový drezy.
1: Stadion, no,
0: jasně.
1: Akorát vlastně jedinej ten trávník jsme nechali zelený.
0: Jo, no a to je důležitý. Zelená no. Je tráva, fotbal to je hra. Řekni ještě, Honzo, prosím tě našim posluchačům, protože samozřejmě ty dnešní hosty, o těch jsme se bavili, ale kdyby jsi jen tak jako lehce nastřelil v téhletý nový sérii na televizi Seznam, kdo tam ještě tak jako je, koho už víte, že jsou hosti Sedmi pádů Honzy Dětka?
1: Budou, z těch, co můžete vidět, je Radko Gudas se svojí neuvěřitelnou dcerou, která je moderátorka, zpovídá hvězdy NHL, ale stylem nevídaným. Mm-hmm. Tam třeba je, zmiňovali jsme Davida Pastrňáka, který byl neuvěřitelný, protože když přišel na scénu, tak nějaká, protože diváci, když jdou do divadla, tak nevědí, co bude za hosty, dozví se to až v okamžiku, kdy já to řeknu. Nikde se to nedozvíte, ví to samozřejmě produkce, ale jinak nikdo. A tam, když jsem uvedl Davida Pastrňák, tak se z první řady dost slyšitelně dostal se do televizního záznamu, ozvalo David Pastrňák, no tak to já si snad svrknu do kalhotek. Přísahám Bohu, to se tam opravdu ozval. A což mě vždycky potěší takováhle reakce.
2: Tak tebe většinou potěší, když je to na tebe, veď, ale tentokrát.
1: To se ještě nestalo, ale děkuji ti. A koho tam ještě máme? Daniela Kolářová, jak jsem napřed...
2: Stáně Jachnická byla skvělá.
1: Stanislava taky. Jachnická, ano, zpívali jsme Smrďocha společně, všichni. Jak jsem napřed, tak vím, kdo mi přijde teď, ale to prozradit nemohu, protože to bychom to prozradili divákům, ale tady tisková mluvčí ví všechno, takže já předávám slovo Hance, která mi řekne, koho všeho jsme tam měli.
0: Ne, já myslím, že takhle to stačí jako jenom takový teaser, ať vidí, na co se mají těšit. Možná si taky někdo smrkne do kalhotek. Honzo, já moc děkuju, že jsi byl dneska hostem Express rána a samozřejmě přeju teda. Říká se to ještě pořád jako hercům, takže zlom vás?
1: Říká, no, nikdo neví proč.
0: Tak je,
1: já jsem to třeba tuhle řešil s Chantal, kde ve francouzštině to je úplně jinak, tam se říká něco jiného.
0: Jo, no a Angličané mají break leg, ne, že zlom si nohu, myslím, že oni mají
1: no
0: jako...
1: A Francouzi mají
0: merd. Nebo zlom nohu teda.
1: Mají merd.
0: Jo,
1: jako, že, no, protože když šlápnete do
0: jasně,
1: toho,
0: jako
1: tak
0: hovno.
1: Máte štěstí, takže ano. Takže tam to dává smysl, zlom
0: no,
1: vás.
0: No, takže...
1: A ještě se na to, to ještě pochopím, zlom vás. Čertěvem.
0: Čertěvem, aha, dobře, takže...
1: Ale nikdo neříká, že herci nejsou fakt
0: takže
1: divný.
0: Takže zlom vás, čertěvem.
1: Čertěvem.
0: Break a leg, merde. Ať se show daří.
1: Oui, oui, děkuji. Děkuji. Express. Express FM.

0: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
1: Činohru s koncertem
0: Pravidla Nirvány.
1: Co sedíš jak ženská, co hodila šavly? Jestli chceš, můžeš nahrát nějaký vokály do mý písničky. Napiš text, křič, máš kérku, máš holku, ukáž kytaru. Dnes to vzal, slyšíš?
0: Podstahnutí grunge, poslední rokové rebely.
1: Ve Švandově divadle.
2: Zažijte královské slavnosti v Hradci Králové. Od 28. srpna do 5. září nabídnou 9 dní hudby, historie a zábavy. Příjezd královny Elišky, rytířské turnaje, ohňová show, koncerty hvězd, téměř 100 vystoupení a 50 balónů nad Hradcem. Více na královskeslavnosti.cz.
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
7: Snídani?
6: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
7: Oběd?
6: Divadlo Hibernia uvádí
8: romantický muzikál
6: Saturnin.
8: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
6: Od září 2026
8: v divadle Hibernia.
9: Nový Matcha Spot je tady. Matcha Station otevřela svou první pobočku ve Westfield Chodov. Přijď ochutnat drinky z prémiové japonské matchi. Inspiraci hledej na našem Instagramu a TikToku matchastation.cz. Těšíme se na tebe.
10: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
11: Izomat stavebniny.
12: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asti Natura a Asti Colory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
13: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
14: Hudba na prvním místě.
15: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Většina českých škol už omezuje používání mobilních telefonů. Zatímco před 10 lety to bylo minimum, dnes už k tomu přistoupilo přes 90% všech základních i středních škol. Vyplývá z šetření ministerstva školství. Takové rozhodnutí je stojí i desítky tisíc korun. Aby se děti dokázaly zabavit jinak, zařizují kvůli tomu třeba nové herny. Užívání mobilních telefonů by mohla změnit novela školského zákona, která je teď ve sněmovně. Funkce přehled od AI ve vyhledávači Google může spíše podporovat šíření některých konspiračních teorií, než je vyvracet. Vyplývá to ze studie výzkumníků z Queenslandské technické univerzity. Bohemians v dohrávce 4. kola remizovali doma 1-1 s Jabloncem. Hosty poslal do vedení v nastavení prvního poločasu Martin Sedidla. V 70. minutě srovnal z penalty Aleš Čermák. A po teplém pátku se v sobotě mírně ochladí, to pokud by vás zajímalo, jak bude o víkendu, a bude pršet, uvádí to Český hydrometeorologický ústav. V neděli a dalších dnech pak bude opět slunečno, dodává ústav s tím, že teploty budou zase stoupat. Je 10 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Goals. Krásné čtvrteční dopoledne vám ze studia Express FM přeje Míša Tůmová. Já mám pro vás vzkaz, jo, protože babu se chtěla s váma rozloučit, ale prosím vás, zjistila, že Honza Dědek poslouchá taky Taylor Swift a říká si Swiftý, jak si říkají ty Taylorovi fanoušci, takže jakmile jde o Taylor Swift, tak je babu k nezastavení, takže se omlouvá, ale musela to jít prostě vyřešit. Jinak my máme před sebou 3 bloky skvělý hudby, čerstvých novinek i nějakých bizarů ze světa. Podíváme se na to, jak dopadne nevrlý turista, když troubením vzbudí ledního medvěda ze spánku. Probereme pokuty za nedojedené jídlo v dánském bufetu a mrkneme se i na čerstvý trailer k novému seriálovému Harry Potterovi, který dorazí na Vánoce i s českým dabingem. Jo, a protože je čtvrtek, tak si dáme i hudební kvíz. Je na co se těšit. A taky teda po nějaký době jsem se dneska opět vzbudila s písní na rtech, nebo teda v hlavě, protože tohle si netroufám moc zpívat, protože je to docela těžký. Jsou to Turnstile, Seeing Stars.

0: Posloucháte Express FM, tohle to je Gracie Abrams, Look at my life. Za malou chviličku si dáme taky Cage the Elephant a nebo kouknem na hvězdy s kapelou Coldplay.
1: To jste ještě neviděli. Objevte unikátní naučnou stezku vrcholu Jeseníků s originálními dřevěnými sochami. Na trase dlouhé 360 metrů poznáte 14 jesenických tisícovek, jejich příběhy i legendy. Vydejte se za nimi do Šrotových lázní v Dolní Lipové. Více na webu lázně-lipová.cz.
2: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný.
3: Spěchejte na www.webglobe.cz.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na

0: Se mi nesekne při penaltě.
1: Už nespane, když páříme s klukama.
2: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Nový Matcha Spot je tady. Matcha Station otevřela svou první pobočku ve Westfield Chodov. Přijď ochutnat drinky z prémiové japonské matchi. Inspiraci hledej na našem Instagramu a TikToku matchastation.cz. Těšíme se na tebe.
7: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
10: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Hudba na prvním místě.
12: Express FM.

Takhle pěkně nám zaspíval Chris Martin s kapelou Coldplay, koukali jsme na hvězdy v tracku Sky Full of Stars. Já jsem se teďka dívala dneska ráno na rozhovor z Rádia X, který vyšel na YouTube. Oni se tam pozvali kapelu Razorlight a no, ne celou kapelu. Pozvali si frontmana a bubeníka a kluci tam vyprávěli o svých mladších zajímavých letech, řekněme. Měli tam takový historky, zaujaly mě hnedka dvě. Jedna z nich byla o tom, že když vystupovali v Seattlu, tak jste si tam nikde nemohli dát drink po 11. večer. A Johnny říkal, frontman, že on ani jako nijak nepije, jenom si chtěl dát jedno pivko. A že vlastně ho štvali lidi v hotelovém lobby a vlastně všichni, na koho se podíval, protože prostě chtěl to pivo a nemohl ho dostat, tak ze vzdoru ten hotelový pokoj vytopil, než odešel. Doslova řekl, že když odcházel z pokoje, tak všude byl centimetr vody. Já myslela, že si to za rámeček nedá, ale on se tím takhle hezky pochlopil v tom rozhovoru. A pak mě ještě zaujalo vysvětlení názvu kapely, protože já jsem si celý život myslela, že Razorlight je odvozený od slova razor jako břitva a light jako světlo. Tak ono to tak není. Johnny vysvětlil, že se snažil říct, že je všechno v pohodě, čili je, it's all right. Jenomže to znělo jako Razorlight a že to takhle říkal i na pódiu na nějakém koncertu a manažer mu říká, to zní jak Razorlight a Johnny, tyjo, ale to je dobrý název pro kapelu. No a takhle to vzniklo. A tady si připomeneme jejich asi největší hit ever, America.

Posloucháte Express FM, tohle to byla australská kapela Gang of Youth, Things Take Time, což je novinka, že oni se po pár letech zpátky vrátili na scénu, takže tohle to jsme nasadili pro vás. Mimochodem, dneska ráno jsem četla na novinkách článek, velmi zajímavý článek o jedné dánské restauraci, která funguje na bázi bufetu jako All You Can Eat, čili sněs kolik můžeš, a tam zavedli pokuty za nedojedené maso. Normálně tam mají napsáno, že pokud vám na talíři zůstanou 3 a více kousků masa, tak zaplatíte za každý v přepočtu přes 80 korun. Majitel podniku vysvětlil, že někteří hosté bezohledně plýtvali a na talířích nechávali běžně i kilo masa. Opatření podle něj zafungovalo výborně a odpadu výrazně ubylo. Na sítích se strhla divoká debata, jako vždycky ke všemu, že ty pokuty jsou nesmyslný a že když si za to člověk přece zaplatí, tak má právo na to si to jídlo vzít. Nicméně majitel říká, že mu nejde o peníze, ale o ten princip, a já tomu věřím, tomu, že to opravdu takhle dobře myslí, protože plýtvání jídlem je fakt velký problém. Ráno jsem se na to dívala, jak to je s statistikama, a celosvětově se nikdy nesní anebo vyhodí přibližně třetina veškerého produkovaného jídla. Třetina. Jo, nechám si to sednout. Třetina, je to šílený. Takže při tom konceptu sněz kolik můžeš, je tenhle ten krok za mě naprosto pochopitelný a dobrá práce. Express FM.

0: Vyražte na víkend do Ostravy. Objevte hornickou historii Landeku, architekturu Grossmanovy vily, projděte si industriální Dolní Vítkovice nebo oblíbené nábřeží Ostravice. Čtyři různé tváře jednoho města. Více tipů na výlety hledejte na visitostrava.eu.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
8: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
9: Snídani?
8: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
9: Oběd?
8: Divadlo Hibernia uvádí
10: romantický muzikál
8: Saturnin.
10: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
8: Od září 2026
10: v divadle Hibernia.
11: Pozor, v Masaryčce se slaví. Už 5 let pro vás servírujeme českou kuchyni v moderním pojetí. Skvěle načepované tankové pivo a atmosféru, která spojuje historii s dneškem. Přijďte oslavit 5. narozeniny restaurace Masaryčka. www.masaryčkarestaurace.cz.
0: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
12: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
13: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
14: Express.
15: Music first.
14: Express FM.
16: I want this to last forever. Let's live in the moment.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all in the room.

Krátce před 11. ladíte Express FM, dali jsme si Avalanche a Jamieho XX Every Single Weekend. Chování k divokým zvířatům se vám v zahraničí může pěkně prodražit. Svoje o tom ví turista na severních Špicberkách, který dostal pokutu přes 110 tisíc korun za to, že z paluby lodi zatroubil na spícího ledního medvěda. Zvíře se po hlasitém klaxonu vylekalo a z pobřeží uteklo. No a ty ostatní turisti na té lodi nenechali nic jen tak a tady toho muže nahlásili. Místní guvernér potvrdil, že šlo o bezdůvodné rušení přísně chráněné zvěře. Na Špicberkách platí přísné zákony na ochranu přírody už od 70. a jakýkoliv zásah do života tamních 300 ledních medvědů se prostě nekompromisně trestá. Upřímně, já bych podobnou pokutu zavedla i pro svého souseda, který je schopný mi v 6 ráno řezat motorovkou pod oknem. Děje se to velmi často, ale smolík, protože on prostě po 6 už může, že jo? Protože noční klid končí v 6 hodin. Co jsem ale vypozorovala z kamery, tak on vždycky seká tou motorovkou od těch 6 a když já odjedu do práce, tak to zabalí a jde domů. Takže já si to začínám brát trochu osobně, ale hele, sluníčko už začíná stávat později, takže bude za chvilku klid. Vidím světlý zítřky. A když jsme u těch sousedů, tak si myslím, že si to říká o kapelu Good Neighbors.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ve čtvrtek v noci došlo v jedné z pražských ubytoven k hádce mezi partnery, která nakonec vygradovala až k fyzickému napadení partnerky. Útočník je podezřelý z vraždy. Porota v Massachusetts se neshodla na verdiktu ve sledovaném procesu s Lindsay Clancy, která čelí obvinění z vraždy svých tří dětí. Porotci se rozcházejí v tom, zda je žena trestně odpovědná. Téměř kompletní domácí beach volejbalová špička se od pátku sejde na mistrovství republiky v pražském areálu na Ládví. Kvůli zranění scházejí pouze David Schweiner s Tadeášem Trousilem. A co se týká počasí, tak dneska bude oblačno až polojasno, během dne až zataženo a odpoledne čekáme od severozápadu, zejména v Čechách, místy přehánky. Večer bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia. 11 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Skoro 10 minut po 11. ladíte Express FM, tohle to byl producent Posa, Too Cool to Be Careless. Očekávaný seriálový Harry Potter z produkce HBO odstartuje na streamovací platformě už letos na boží hod, tedy 25. prosince. No a včera vyšel druhý trailer a vypadá to fakt dobře. Jakoby, ano, ten profesor Snape je pořád trošku kontroverzní a bude asi chvilku trvat, než si na něj diváci zvyknou, ale věřím tomu, že je to jenom o nastavení hlavy a že to prostě nějak půjde. Ten trailer mimochodem vyšel rovnou i s českým dabingem, který nás provede celou první řadou tohoto seriálu. To české znění přináší úplně nové obsazení, protože samozřejmě Vojta Kotek už malýho Harryho dabovat asi nebude. Tu dětskou trojici Harryho, Rona a Hermionu namluví Jakub Barták, Max Budiman a Sofie Petráková. Ale pokud ten Jakub půjde v kariérních šlépějích Vojty Kotka, tak se má asi na co těšit. V dospělých rolích se pak představí zvučná jména české herecké scény. Profesora Brumbála namluví Petr Štěpánek, profesorku McGonagallovou Milena Steinmaslová, Severuse Snape'a Filip Thomsa a dobráckého Hagrida Miroslav Hanuš. Což je třeba za mě herec, kterýho mám spojenýho se zápornými rolemi v českých filmech, ale hlas má velmi fajn a jsem na to moc zvědavá. A vlastně se dost těším. Jak říká Bruno Mars, that's what I like.

0: V 11 hodin 17 minut ladíte Express FM. Tohle je Crystal, The One. V cukuletu tady bude taky Regard nebo Somber. A vzhledem k tomu, že je čtvrtek, tak nás čeká hudební kvíz.
1: To jste ještě neviděli. Objevte unikátní naučnou stezku vrcholu Jeseníků s originálními dřevěnými sochami. Na trase dlouhé 360 metrů poznáte 14 jesenických tisícovek, jejich příběhy i legendy. Vydejte se za nimi do Šrotových lázní v Dolní Lipové. Více na webu lázně-lipová.cz.
2: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný.
3: Spěchejte na www.webglobe.cz.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: To jméno si zapamatujte. Foton. Foton přiváží do České republiky moderní pick-upy, které zvládnou práci i volný čas. Objevte něco nového. Více na fotonauto.cz. Foton. Víc než jen pick-up za bezkonkurenční cenu.
7: Express FM.
8: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Za 5 minut bude 11:30, vy posloucháte Express FM s Míšou Tůmovou. No a jdeme si dát hudební kvízovou otázku, jako každý čtvrtek. Jako vždy se vás budu ptát na interpreta a název písně. Jdeme na to. Ta píseň má takovou povznášející atmosféru, ale přitom vznikla z velké osobní bolesti. Tento americký zpěvák ji složil v době, kdy se mu rozpadalo manželství se svou láskou Lizou Bonet. Písničkou chtěl vztah zachránit, což se sice nakonec nepodařilo, ale vznikl jeho vůbec první gigantický hit. Tady je ukázka.

Ještě doplním, že z toho manželství s Lizou Bonet má krásnou dceru, která je úspěšnou herečkou. A pokud ještě tápete, tak tohle je ten zpěvák, který chodí do posilky v kožených kalhotech, kterýma je proslavený, protože v nich koncertuje. Poznali jste skladbu a interpreta? Tipněte si. Napište mi svůj tip na 602 604 903.

Sam Fender, Arm's Length na Express FM, kde jsem vám před malou chviličkou pokládala hudební kvízovou otázku. A hledali jsme amerického zpěváka a jeden jeho song, který zní takhle.

No a správná odpověď zní... Je to Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over, takže gratuluju všem, co to napsali správně. Jenom jako v podstatě tady mám jednoho jediného fanšmekra, který mu se povedl napsat i celý název skladby správně, jinak ano, všichni píšete Lenny Kravitz, jsem ráda, že jste ho poznali. A ještě Tomáš k tomu psal, zpěvák je jasnej, píseň pálím od boku, bez Google a tak dále. Já upřímně doufám, že to děláte všichni. A že třeba nestihnete ani zapnout Shazam nebo něco takového, že prostě jste znalí, myslím si, že jo. A zkoušel si So Many Tears, takže Tears to není, ale Tome, děkuju, že to ještě takhle práskneš a že fakt jako typuješ, tak jak se typuje. Všem moc děkuju za účast, ještě si k té písničce řekneme jednu zajímavost, protože Lenny nechtěl tuhletu skladbu na svoji desku původně vůbec zařadit. Chtěl zůstat v undergroundu a tady ten track hodlal darovat soulový legendě Smokeymu Robinsonovi. Vydavatelství ho ale přemluvilo a po vydání byla popularita tohohle tracku tak obrovská, že Lenny v New Yorku musel ze dne na den přestat jezdit metrem, protože ho lidi okamžitě poznávali. A to se pozor, bavíme o době bez sociálních sítí, protože se psal rok 1991. Takže tohle je to, co jsme hledali. Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over.

0: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz
1: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev Česká nej v aplikaci Mapy.com.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Hudba na prvním místě. Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music News.
3: Jsou módní značky a země, kde se o umělce doslova perou. Promotéři by uvítali, kdyby u nich vystoupili. A pak jsou ti, kteří by mohli, ale dostávají zákazy a výpovědi kvůli nepřijatelnému chování. Takový Kanye West by mohl vyprávět, jak ani omluva nezabírá. Gap, Balenciaga, Adidas, Londýn, Polsko, Itálie a další tam všude má ban. Pro Rusko v Gazprom aréně ještě lístky jsou, ale je to otazník, zda se koncert vůbec uskuteční. Doma ve státech pořád funguje a tak přidává další 3 koncerty v Dallasu, Houstonu a Phoenixu. Fanoušci se mohou zaregistrovat k nákupu vstupenek, jen už k tiketu nedostanou malého SSáčka zdarma. Noel Gallagher přiživil zvěsti o tom, že se Oasis v roce 2027 vrátí na turné. Informace naznačují, že kapela připravuje velké turné, ukazují na 12-denní rezidenci na manchesterském stadionu Etihad Stadium, domovském hřišti milovaného Manchester City bratrů Gallagherů a návrat do Knepfortu. Noel to v nedávném rozhovoru pro sportovní kanál potvrdil nebo naznačil slovy, řekněme to takhle, příští rok se žádný fotbalový turnej nekoná, takže musíme něco v letě dělat, že? Reggaeton je zachráněn. Bad Bunny a dalších 100 interpretů si může oddechnout. Na 1800 skladeb po celém světě hrozilo, že budou muset vracet autorské honoráře právě za tuto skladbu Fish Market od Steely & Clevey z roku 1990. Právní zástupci trvali na tom, že všichni ukradli tento motiv. Federální soudce ale rozhodl, že je to zkráceně nesmysl a že by se to soudilo ještě 10 let bez jasného výsledku. A tak si mohou Daddy Yankee, Pitbull, včetně Kedol G, Anity, Justina Bíbra oddechnout.
2: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Pavel Šámal zůstane soudcem zpravodajem v řízení o kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Vyloučení Šámala z projednávání a rozhodování navrhla vláda, plénum ústavního soudu jí však nevyhovilo. V žádném soudním řízení v České republice nelze soudce označit za podjatého jen kvůli jeho postupu v řízení. Stojí v usnesení zpřístupněném na webu ústavního soudu. Žáci filipínské střední školy se zúčastnili cvičení, které je mělo připravit na riziko střelby. Jde o nové opatření v reakci na dvě smrtící střelby ve školních zařízeních v posledních měsících. V pátek začne v pražských Letňanech šestý ročník šipkařského Czech Darts Open. Na turnaj série European Tour profesionální organizace PDC dorazí nejlepší hráči světa. Účast suverénní světové jedničky Luka Littlera je však stále nejistá. A dneska nás čeká spíš oblačná obloha. Během dne se může zatáhnout a odpoledne hlavně v Čechách místy zaprší. Večer už by měl déšť postupně ustávat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Je 12 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Swedish House Mafia, Licky Lee, Happiness is so sad. 9 minut popolední na vlnách Express FM. Já jsem se teď normálně opotila. Fakt jsem se opotila, protože na mě vyskočilo na Instagramu, že lístky nebo vstupenky na koncert Fontaines DC, kteří tady vystoupí 30. října v Praze, tak mizej rychlostí blesku. A já jsem si nedala upozornění, já jsem si říkala, že si to budu pamatovat, že jo, že si je mám ve čtvrtek koupit, a tak nestalo se, takže jsem to teďka honem dohánila. Hele, zbývá fakt posledních pár kusů. Kdo chcete zajít na Fontaines DC, tak máte asi poslední možnost nakoupit vstupenky. Jinak, ale já jsem chtěla mluvit úplně o něčem jiném. Chtěla jsem mluvit o americký zpěvačce Miley Cyrus, která teďka odstartovala novou kapitolu svojí kariéry. A při oznámení chystaného alba s názvem Buzz Persuades odhalila, že od teďka vystupuje už jenom pod jediným jménem, jako Miley. No a tak se jako nabízí otázka, co na to její táta, Billy Ray, který je taky hudebník a jehož jméno Miley nosí. Billy Ray Cyrus jí na sítích vyjádřil obrovskou podporu a napsal, že jít cestou jednoho jména je pro obrovskou superstar přirozený krok, stejně jako to v minulosti udělali Elvis, Prince nebo Cher. Takhle ji úplně vyzdvihnul do nebes, to je strašně hezký. Mileyino album vyjde už v podstatě za 2 týdny, nějakého 18. září. A já bych si ale spíš ráda zazpomínala na její starší hit s Markem Ronsonem Nothing Breaks Like a Heart.

0: Ve čtvrt na jednu zhruba posloucháte Express FM, tohle to jsou U2, Street of Dreams. Ještě mi reagoval Tomáš na to, jak jsem se tady posteskla na souseda. Tomáši, moc děkuju za tvoje podporující zprávy, vážím si toho. Já bych to téma sousedský asi klidně i otevřela, dneska se mi do toho upřímně už nechce, mám tady v plánu další informace a věci pro vás, ale dostaneme se k tomu třeba příští týden.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzívně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc, než si myslíte.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo.
3: iPhone 17.
4: Laserové projektory.
3: Sluchátka Apple Beats.
4: A stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
5: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
6: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
7: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
6: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
7: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
6: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
7: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
8: Music. First.
9: Express FM.

Tohle jsou Disciples, I Got You, na vlnách Express FM. Říká se, zlo nikdy nespí. A já bych to asi rozšířila. Začala bych říkat, zlo a kybernetičtí podvodníci nikdy nespí. Ti teďka v Česku přišli s novým a extrémně nebezpečným trikem. Dávejte pozor. Bezpečnostní experti varují před skupinou Wind Tapper, která kombinuje telefonáty od falešných bankéřů v češtině s novým typem škodlivého softwaru. Ten falešný bankéř vás pod záminkou problému na účtu přiměje nainstalovat si do telefonu aplikaci a následně vás požádá, abyste k telefonu přiložili svoji platební kartu. Škodlivý kód, zvaný Wind Relay, v tu chvíli zachytí NFC signál karty, což je ten, díky kterému můžeme platit mobilem, a v reálném čase ho přes internet rovnou přepojí útočníkovi, který s vaší kartou rovnou zaplatí na svém terminálu. Tak pamatujte na to, že banka od vás po telefonu nikdy nebude chtít instalovat neznámý aplikace ani přikládat kartu k mobilu. Žádná nikdy, jakkoliv přesvědčivý tady ty hajzlíci jsou. Vzhledem k tomu, že jsem tady našla Inexcess, Listen Like Thieves, poslouchat jako zloději, tak si myslím, že se nám to docela dobře hodí.

Tohle to byla Lord na Express FM. Mám tady jeden takový moc hezký domácí úspěch a dokonce ze střední školy. Česká studentka Viktorie Ševčíková z gymnázia v Břeclavi se jako jediná středoškolačka na světě zúčastnila prestižní mezinárodní vědecké konference o Africe. Zkušeným profesorům a akademikům tam přednesla svoji práci o neokolonialismu v Konžské republice. Mladá bádající studentka ve svém výzkumu popisuje, jak bývalé koloniální mocnosti, jako je Francie, stále ekonomicky brzdí africký kontinent. Například tím, že drží jejich státní rezervy nebo profitují ze zpracování tamních surovin. Na vědeckém výzkumu se spolupracovala se svým učitelem dějepisu, se kterým ve volném čase procházela historické i francouzské archivy. Výsledky jim už otiskly odborné časopisy jako Dějiny a současnost nebo 100+1 historie. No a teďka plánujou prezentovat navazující výzkum za rok v červnu na další mezinárodní vědecké konferenci v Lisabonu. Jo, mimochodem, Viktorie nezáří jenom ve vědě, protože ve volném čase reprezentuje ještě Česko v karate a na podzim jí čeká mistrovství světa ve Washingtonu. Neuvěřitelná holka.

0: víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skutry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: doma stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
3: Express FM.
4: Hudba. Hudba. Na prvním místě. I want you to...

Tohle je Rachel Chinoriri se svojí novinkou One Song Away From Crying na Express FM, kde si jdeme dát fun fact nakonec. Já jsem se tady včera loučila s jednou takovou nechutností, kde si starověcí Egypťané dávali mrtvé myši do úst, aby utišili bolest zubů. No a dneska to nebude moc lepší. Věděli jste, že ne, že v 19. století vznikly klasické tuby na barvu, tak uchovávali malíři svoje barvy v prasečích močových měchýřích? Měchýř se zavázal provázkem a když malíř potřeboval barvu, tak ho musel propíchnout tak, aby tam vznikla dírka. A mělo to takový malý háček, protože ty prasečí měchýře v ateliérech velmi často praskaly, takže z toho byl všude šílený nepořádek. A k tomu ještě zápach. Vysvobození pro všechny umělce přinesl až americký malíř John Rand, který vynalezl cínovou tubu se šroubovacím uzávěrem. Co se všechno člověk nedozví. Tolik k dnešnímu vysílání. Mějte se fanfárově a zase zítra mezi 10:00 a 1:00. Páčko. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Pohonné hmoty v Česku budou podle analytiků v příštích dnech opět zdražovat. Výraznější růst se očekává u nafty, jejíž cena může stoupnout o více než korunu. Evropská unie dnes pozastavila dovoz drůbežího a hovězího masa, vajec a také medu z Brazílie. Evropská komise od země požaduje záruky, že dodržuje zdravotní a hygienické předpisy. Brazílie byla už v květnu vyřazena ze seznamu zemí, které dodržují pravidla EU proti zneužívání antibiotik v chovu hospodářských zvířat. V Bruselu zítra a v sobotu vyvrcholí atletická diamantová liga. Finálového mítingu se zúčastní česká halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Zítřek bude nejteplejším dnem tohoto týdne. Odpolední maxima budou šplhat k 29 stupňům Celsia, na Moravě bude až 31. V sobotu se mírně ochladí a bude pršet. V dalších dnech už bude slunečno a teploty na začátku příštího týdne by se mohly opět dostat až k tropické třicítce. Po 13. hodině vás od mikrofonu Rádia Express FM zdraví Veronika Kloušková, přeju vám krásný čtvrtek.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Tak to byla slovenská Adéla, provokativní, nestoudná, přímá a také velmi vtipná. 22letá rodačka z Bratislavy se základnou v Los Angeles, která aktuálně buduje v britské i americké hitparádě, prošla v dětství baletním drillem v Moskvě, ve Vídni a taky v Londýně. V roce 2021 se přihlásila do celosvětového castingu popové reality show Dream Academy. Již vítězky později sformovaly dívčí skupinu Ketsai. Do té se sice naštěstí neprobojovala, ale strhla na sebe pozornost v dokusérii Netflixu a svoji chvilku slávy bezodkladně zúročila solovým startem. Po EPčku The Provokatér už zítra Adéla vydá svoji debutovou desku Prima, se kterou absolvuje své první samostatné americké turné, které se v lednu přesune do Evropy. Tou dobou už z ní bude megastar a tou dobou také Adéla přijede 11. ledna do Prahy. Její koncert se vyprodal během 10 minut, takže pokud jste neskyli lístky, tak až na tom příštím turné, a nebo zkoušejte prostě různé platformy, kde se dají vstupenky se zárukou koupit. Pustíme si Phoebe Bridgers, pustíme si Jungle, ještě jednou vás u odpoledního vysílání zdraví a vítá Veronika, dlouho jsme se neslyšeli, byla jsem na Menorce, tak doufám, že jste se tu měli krásně.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: To byla skupina Jungle a jejich Talk About It. Já netuším, jestli se koukáte na Zrádce, na tuhletu detektivní reality show, která je takovou variací na oblíbenou společenskou hru Městečko Palermo, ale před námi je třetí řada, která začne co nevidět a pomaličku vyplouvají na povrch jména účastníků, kteří by se měli zapojit do třetích zrádců a měla by to být také novinářka deníku N Zdislava Pokorná. Jací zrádci tentokrát budou a kdo už tam byl potvrzen a co třeba bylo oznámeno, co se zostří, kde se natáčelo, další informace vám prozradím v dalším vstupu. Hrát nám bude Issy Cross a taky Jamie T.
1: To jste ještě neviděli. Objevte unikátní naučnou stezku vrcholu Jeseníků s originálními dřevěnými sochami. Na trase dlouhé 360 metrů poznáte 14 jesenických tisícovek, jejich příběhy i legendy. Vydejte se za nimi do Šrotových lázní v Dolní Lipové. Více na webu lázně-lipová.cz.
2: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém All-in účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. All-in. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
10: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Express. Music first. Express FM.

Za 3 týdny už bude podzim a to už člověk nechce úplně trávit večery venku, ale spíš v domácím prostředí, a tak televize nabízejí velmi atraktivní program. Prima a Prima Plus nabídne třeba 3. řadu detektivní reality show Zrádci, která opět na 3 měsíce zavaří naše hlavy. Rozjíždí se už 16. září. V roli nekompromisního hradního pána se vrátí Vojta Kotek. Jehož příběh bude mít ve 3. zrádcích mnohem větší filmový prostor. Do hry plné lží, intrik, manipulace, podpásovek, napětí a taky nečekaných zvratů se v útrobách hradu Křivoklát opět zapojí 24 soutěžících, rozdělených na zrádce a na věrné, kteří budou odhalovat své skryté protivníky. Čeká nás celkem 13 epizod plných tvrdých psychologických bitev. Prý by měly být ty bitvy opravdu tvrdé, nejtvrdší, co jsme kdy viděli. A kdo ty bitvy povede? Tak bude to například vyjednavač Adam Dolník, což je bezpečnostní expert, který se zabývá terorismem a metodikou vyjednávání s únosci. Bude to taky jaderná fyzička

0: Ale údajně také novinářka Zdislava Pokorná. Tak kompletní jména už tuším velmi brzy budeme znát. A my si teď jdeme pustit skupinu Rojksop. Ta se co nevidět podívá do Prahy v rámci festivalu Signál. Víc vám řeknu za chvilku.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: polovině října Prahu opět rozáří Signál Festival, tedy outdoorová přehlídka světla světelného designu, která se tentokrát blízkne také luxusně obsazenými afterparties v klubu Sasazu. Co večer, to lahutka. Páteční program otevře 16. října producent a zpěvák Zon, taky německé bratrské duo Two Lanes. Sobotní večer bude patřit irské extravagantní divě Roy Sheen Murphy. No a v neděli ta série vyvrcholí vystoupením norské elektronické dvojice Roy Xop, která nám právě dohrála na Expressu. Hrát si teď budeme novinku. Jsou to Gorgon City, jmenuje se to Oracle.
1: Novinka. Novinka. Express FM.
2: Gorgon City a Jim Cook. Oracle.

0: Na Expressu právě posloucháme jednu z nejslavnějších tanečních skladeb všech dob. Lionel Bushwacka, rok 2002 a nesmrtelný hit Love Story, ve kterém byl použit sample synťáku a taky basy z písně Mongoloid od kapely Devo a ten vokál patří samozřejmě úžasné a nesmrtelné Nina Simone. Za malou chvíli tu máme Chaperone, pustíme si taky Gufrau z Malý April. Ta chystá novou desku a ta deska bude v češtině, k tomu se dostanu za malou chvíli.
1: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
2: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný.
3: Spěchejte na www.webglobe.cz.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
9: Snídaně?
8: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
9: Oběd?
8: Divadlo Hibernia uvádí
10: romantický muzikál
8: Saturnin.
10: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
8: Od září 2026
10: v divadle Hibernia.
11: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
12: Music. First. Express FM. You know what they say.

Tak to byla Chapel Roan na Express FM. Zdraví vás Veronika, přeju vám hezký den, krásný čtvrtek, hezké odpoledne. Děkuju všem, kdo mě přivítali zpátky v éteru, všem, kdo mi poslali SMSku, to je moc milý, děkuju, cením si toho. No, pustíme se teď pro změnu trochu české tvorby. Budou to Gufrau společně s Mary April. Ta, málo se asi ví, je napůl Američanka, napůl Češka. Svoji první desku Tangerines, za kterou získala cenu Anděl jako objev roku, tu natočila celou v angličtině, pak už si prostřednictvím featuringu začala jako troufat v češtině. Má hezkou češtinu, krásně zpívá. To víte, sami znáte ze singlu, který hrajeme. Poprvé jsme ji slyšeli, v singlu se Spálil s Matem 213. No a další tracky naspívala s Gufrau, taky jeden track, jednu píseň s Evou Farnou. A teď si dáme další pokus. Zase skvělý pokus. Je to píseň, která se jmenuje Nechci. No a teď v září, už někdy na konci, by měl vyjít její první solo debut v češtině, který by měla následovat taky celá nová česká deska. Tak jsem na to strašně zvědavá, ale tady máme tu Gufrau novinku. Nechci.

Mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrý text, vlázal ho na koleje, teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní. Nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu, podržím.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Předseda Senátu Miloš Vystrčil zřejmě zůstane v čele horní parlamentní komory další dva roky i po říjnových senátních volbách. Podporu mu dnes vyjádřili představitelé dalších opozičních senátorských frakcí. Praha zavede v reakci na zpřísnění podmínek pro české diplomaty v Moskvě reciproční opatření pro diplomatický i technický personál Ruska, které tyto podmínky vyrovná. Šéf diplomacie Petr Macinka to dnes sdělil předvolané ruské velvyslankyni Aně Ponomariovové. Útočník Tomáš Čvančara se po třech letech vrací do české fotbalové ligy. Z Borussie Mönchengladbach bude bývalý reprezentant do konce sezóny hostovat v Hradci Králové. A ještě počasí, zítřek bude nejteplejším dnem tohoto týdne. Odpolední maxima budou šplhat k 29 stupňům Celsia, na Moravě bude až 31. V sobotu se mírně ochladí a bude pršet. V dalších dnech už bude opět slunečno a teploty na začátku příštího týdne by se mohly dostat až k tropické 30. Tolik zprávy ve 14 hodin od mikrofonu Rádia Express FM vás dál zdraví Veronika Koloušková. Hezké odpoledne.
0: Rádio Express FM.
2: Express FM.

Tak to je song, který nám připomíná, že léto bohužel pomalu končí, ale bylo to léto velmi horké, vydatné, doufám, že jste si ho užili. To byl Barry Can't Swim a jeho letošní letní hit Return to Bebo. Takže Bebo zase za rok. Ale já jsem chtěla mluvit o tom, že ten uplynulý rok přinesl velký návrat skupiny Oasis. Možná nás poslouchá někdo, kdo jeden z těch koncertů někde ve světě zažil a viděl na vlastní oči. Ale ten zbytek nás, obyčejných smrtelníků, kdo jsme se nedostali do světa na comebackové koncerty Oasis, tak my všichni ostatní můžeme už příští týden v kinech vidět velký dokument o tom velkém comebacku. Já se k tomu dostanu určitě v této hodině. A teď se budeme hrát 660 Forever a potom belgické Hooverphonic. Express FM.

0: Vychutnejte si kouzlo babího léta na pivní stezce Lužických hor. Navštivte 9 pivovarů, projděte 9 krásných etap, překonejte 150 kilometrů a nazbírejte nekonečně zážitků. Tak neváhejte a objevujte malebné Lužické hory. Více se dozvíte na www.pivnistezka.cz.
1: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
3: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
4: Už žádný, mami, restartuj to.
5: Už se mi nesekne při penaltě.
6: Už nespadne, když páříme s klukama.
3: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení na jednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: To jméno si zapamatujte. Foton. Foton přiváží do České republiky moderní pick-upy, které zvládnou práci i volný čas. Objevte něco nového. Více na fotonauto.cz. Foton. Víc než jen pick-up za bezkonkurenční cenu.
8: Nový Matcha Spot je tady. Matcha Station otevřela svou první pobočku ve Westfield Chodov. Přijď ochutnat drinky z prémiové japonské matchi. Inspiraci hledej na našem Instagramu a TikToku matchastation.cz. Těšíme se na tebe.
9: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
11: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Express. Music first. Express FM.

0: To byly Carlita a Sophie Tucker a jejich Manhattan. Teď se vrátíme zpátky k filmu o návratu Oasis. Z nesváření bratři Gallagherovi v loni zakopali válečnou sekeru a po 16 letech se slavně vrátili na světová pódia a měli u toho také filmový štáb. A přesně za týden, 10. září, vstoupí do našich kin celovečerní dokument Oasis Don't Look Back in Anger, který po své pouti kiny ještě letos vstoupí na platformu Disney+. Ten film trvá 2 hodiny a sleduje Liama a Noela Gallagherovi během monstrózního společného turné, které k naší lítosti minulo pevninskou Evropu, ale co nebylo, může někdy být. A ten dokument nabídne otevřený a emotivní pohled na největší hudební událost posledních let a zachycuje jedinečnou atmosféru i emoce, které prožívali členové kapely i jejich fanoušci po celém světě. Na plátně uvidíte exkluzivní záběry ze zkoušek, to bude zajímavé. Ze zákulisí i z koncertních pódií a také vůbec první společné rozhovory Noela a Liama po více než 20 letech. Oasis na tomto turné odehráli během každého koncertu naprosto totožný setlist 23 songů a my si teď poslechneme skladbu, kterou hráli vždy na úplný závěr svého setu a jmenuje se Champagne Supernova.
1: Express FM.

0: Do své osmé sezóny vstoupil v pondělí fenomén českých obrazovek seriál Kriminálka Anděl. Ten od své premiéry, která proběhla už v roce 2008, doznal spousty změn, ale stále platí, že za ním stojí hvězdný režisér Petr Bebiak. A taky atraktivní herecká sestava, kterou aktuálně tvoří David Švehlík, Jiří Dvořák, Helena Dvořáková, Michal Novotný, Marta Danzingerová, Marek Taclík a Tereza Dočekalová. Za televizi Nova na seriál nově dohlíží Tomáš Grombíř. A ten byl včera hostem v Michalově pořadu Express Star a Michal se ho ptal, jestli scénáře Kriminálky Anděl vycházejí z reálných případů.
1: To vycházení z těch reálných případů je poměrně komplikovaný a spíš než bychom si vzali celý případy, tak se inspirujeme nějakými jako fragmenty, částmi, řekněme, je to třeba specifický druh vraždy, nebo pachatel si specificky počínal při maskování místě činu, nebo je to nějaká zvláštní forenzní metoda, okolnost nebo náhoda, která vedla k rozuzlení toho případu. Takže spíš než celé kauzy je lepší se prostě pro nás inspirovat nějakými skutečnými fragmenty, protože jak už tak jako bývá, život občas jako vymyslí takové věci, kterými vymyslet nedokážeme.
0: Tak to byla jenom krátká ukázka, celý rozhovor si můžete poslechnout v našich podcastech na webu expressfilm.cz, samozřejmě také na všech dostupných podcastových platformách a tam to najdete pod heslem Express Star. Tak si jdeme zahrát další song, bude to stará věc od kapely The Cure a jmenuje se Just Like Heaven.

0: Já se ještě musím vrátit ke kriminálce Anděl. Můj kolega z divadla Václav Krátký tam hraje skoro v každé epizodě, protože hraje taky Vaška, takového toho technika, který jako první musí ohledat místo činu. Buď má na sobě takový ten oblek bílý, nebo někdy nemusí a vždycky řekne potom, je to vaše. Nebo tuhle tu jednu větu v každý té epizodě prostě řekne, chlapi, je to vaše, nebo už je to vaše, předávám vám to. No tak já se vždycky ptám svého partnera, už tam byl Vašek, zavolej mi, až přijde Vašek, protože Vašek tam je vždycky pokaždé. Tak to jsem chtěla jenom dodat k té kriminálce Anděl, která se opět rozeběhla. Za chvíli se dáme Wolf Alice a taky nás navštíví další Vašek. Vašek Mašinda z ranní show, který pro vás každý den připravuje nové hudební zprávy.
1: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na dvě a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
2: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný.
3: Spěchejte na www.webglobe.cz.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skutry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
7: Snídani?
6: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
7: Oběd?
6: Divadlo Hibernia uvádí
8: romantický muzikál
6: Saturnin.
8: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
6: Od září 2026
8: v divadle Hibernia.
9: Pozor, v Masaryčce se slaví. Už 5 let pro vás servírujeme českou kuchyni v moderním pojetí. Skvěle načepované tankové pivo a atmosféru, která spojuje historii s dneškem. Přijďte oslavit 5. narozeniny restaurace Masaryčka. www.masaryčkarestaurace.cz.
10: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
11: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
13: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
12: Jedu ale jen na čerpačku.
13: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
14: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
15: Music. First.
16: Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music news.
3: Jsou módní značky a země, kde se o umělce doslova perou. Promotéři by uvítali, kdyby u nich vystoupili. A pak jsou ti, kteří by mohli, ale dostávají zákazy a výpovědi kvůli nepřijatelnému chování. Takový Kanye West by mohl vyprávět, jak ani omluva nezabírá. Gap, Balenciaga, Adidas, Londýn, Polsko, Itálie a další tam všude má ban. Pro Rusko v Gazprom aréně ještě lístky jsou, ale je to otazník, zda se koncert vůbec uskuteční. Doma ve státech pořád funguje a tak přidává další tři koncerty v Dallasu, Houstonu a Phoenixu. Fanoušci se mohou zaregistrovat k nákupu vstupenek, jen už k tiketu nedostanou malého SSáčka zdarma. Noel Gallagher přiživil zvěsti o tom, že se Oasis v roce 2027 vrátí na turné. Informace naznačují, že kapela připravuje velké turné, ukazují na 12-denní rezidenci na manchesterském stadionu Etihad Stadium, domovském hřišti milovaného Manchester City bratrů Gallagherů a návrat do Knepfortu. Noel to v nedávném rozhovoru pro sportovní kanál potvrdil nebo naznačil slovy, řekněme to takhle, příští rok se žádný fotbalový turnej nekoná, takže musíme něco v letě dělat, že? Reggaeton je zachráněn. Bad Bunny a další 100 interpretů si může oddechnout. Na 1800 skladeb po celém světě hrozilo, že budou muset vracet autorské honoráře právě za tuto skladbu Fish Market od Steely & Clevey z roku 1990. Právní zástupci trvali na tom, že všichni ukradli tento motiv. Federální soudce ale rozhodl, že je to zkráceně nesmysl a že by se to soudilo ještě 10 let bez jasného výsledku. A tak si mohou Daddy Yankee, Pitbull, včetně Karol G, Anity, Justina Bieber oddechnout.

0: Express FM.
1: Rychlý přehled zpráv.
2: Španělská policie zatkla dnes v provincii Alicante 35-letou Češku, která je v České republice podezřelá ze zapojení do obchodu se zbraněmi. Vedení automobilky Volkswagen plánuje do roku 2029 ukončit činnost značky Seat. Sesterská značka Seatu Cupra by ale měla rozsáhlé změny uvnitř krizí zmítaného koncernu přežít. Mistrovství světa Formule 1 v neděli pokračuje velkou cenou Itálie a pro následovatele Kimiho Antonelliho dostanou velkou šanci snížit jeho náskok v čele šampionátu. Pilot Mercedesu totiž kvůli nepovolené výměně motoru odstartuje z posledního místa. A ještě zpráva o počasí, zítřek má být nejteplejším dnem tohoto týdne. Odpolední maxima mohou šplhat k 29 stupňům Celsia, na Moravě bude až 31. V sobotu se mírně ochladí a bude pršet. V dalších dnech už bude slunečno a teploty na začátku příštího týdne by se mohly vrátit k tropické třicítce. Bylo 15 hodin, ze studia stanice Express FM vám krásné čtvrteční odpoledne přeje Veronika Kolouš. Hezký poslech.
1: Radio Express FM.
0: Express FM.

0: Marianne, to byla první vlaštovka z nové páté desky skupiny Fontaines DC, kterou inspiroval černobílý seriál Ripley s Andrew Scottem v hlavní roli. A tahle píseň se objeví na té páté desce, která se bude jmenovat Dopamine Chamber. A Fontaines DC ji přijedou osobně představit českým fanouškům už 30. října do zatím největšího prostoru, kde u nás hráli solový koncert, a to sice do sportovní haly v Praze. Vstupenky už se začaly prodávat, tak neváhejte. Hrát si teď budeme Ellie Goulding a potom přijde na řadu Sami Virgi.
1: Express FM. Express.
2: I heard what you said. Just as I was tasting freedom.

0: Tak pro vás máme jedno pozvání na dnešní večer. Je to přesně 10 let, kdy PSH na Náplavce v Praze odehráli takový jako monstrózní koncert. Oni vždycky na sklonku léta, když se to láme do podzimu, hrají v Praze velký koncert. A dnes budou hrát v Mystic Skateparku, v tom skateparku na Pražské Štvanici. Posledních 100 lístků je ještě k mání do absolutního vyprodání. Areál se otevře už v 18 hodin a show začne ve 20 hodin, protože v 10 se venku musí končit, to je jasný, tak tam buďte včas a moc si to užijte. Za chvíli si dáme Nothing But Thieves a čeká nás také pravidelný odpolední Old School rubrika, která přichází vždy kolem půl čtvrté a dnes si zahrajeme takovou britskou elektroniku z půlky 90. let.
1: Rozlučka s létem pod taktovkou Rock for People Back to School. 4. září v 17 hodin na Velkém náměstí v Hradci Králové se rozezní hity od Gufrau, René Danga, Naty Hrychové a Malone. Doražte oslavit konec léta úplně zdarma. Více na královskeslavnosti.cz.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Izomat stavebniny.
7: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asti Natura a Asti Colory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
8: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
9: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
10: Express FM.
11: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Express Old School.
1: Left Field, to je britské duo, které velmi zásadním způsobem zasáhlo do klubové scény 90. let. Left Field byli z těch ambientnějších, atmosféričkejších projektů, dotýkali se a dotýkají trip-hopu, taky dabu. Ještě stále občas hrávají. Předloni jsme měli možnost je například vidět na brněnském velodromu v rámci festivalu Pop Mese. Ten koncert jsem zažila, byl naprosto fenomenální. My si od nich pustíme třetí single z jejich debutové desky Leftism. Ten single se jmenuje Original. O vokál se postarala zpěvačka Tony Holiday z kapely Curve a je to takový temnější song, takový filmově noárový. Takže Left Field, Original a rok 1995.
0: Express Old School.

0: Woman. Tak tento single New Woman propojil thajskou rapperku a zpěvačku Lizu, což je členka populární K-popové kapely Blackpink a taky španělskou divu jménem Rosalía. Zdraví vás Veronika, ještě stále posloucháte odpolední vysílání. Doufám, že se máte hezky. Z muziky tady mám v playlistu připravené Gang of Youth a taky švédskou Robin.
1: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden s Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
5: Snídani?
4: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
5: Oběd?
4: Divadlo Hibernia uvádí
6: romantický muzikál
4: Saturnin.
6: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
4: Od září 2026
6: v divadle Hibernia.
7: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
8: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
10: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
9: Jedu ale jen na čerpačku.
10: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
11: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
12: Express. Music first. Express FM.

Toto byly talentem obdaření pánové Thundercat a A$AP Rocky ve svém společném songu Funny Friends. Thundercat se jmenuje Thundercat, jako řmící kočka. On miluje kočky, zejména svoji kočku, která se jmenuje Tron. Ona má další jméno Turbotron. Over 9000 Baby Jesus Sally. Tak se jmenuje. Doufám, že je stále naživu, ale věnovali několik písniček, například Tron Song nebo Offense Mail. Takže tak. Milovní koček, to je Thundercat. A milovníci basy zase milují Thundercata. Veronika se s vámi loučí, milí přátelé. Přeju vám krásný zbytek dnešního dne. Doufám, že ho strávíte ve společnosti Rádia Express FM. Vaším dalším průvodcem bude Michal, který to je dneska sám v Express Driveu. Moc si to s ním užijte. Já se na vás budu těšit zase zítra v pátek mezi 13. a 16. hodinou. Do té doby, ahoj.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Národní rozpočtová rada kritizuje návrh státního rozpočtu na příští rok za výrazně expanzivní politiku. Upozorňuje, že vláda Andreje Babiše po letech snižování schodků obrací trend a zároveň rozvolňuje domácí fiskální pravidla. Schodek státního rozpočtu má příští rok vzrůst na 389 miliard korun z letos plánovaných 310 miliard. Teprve 18-letý muž měl z francouzského vězení, kde skončil kvůli krádeži v organizované skupině a kuplířství, plánovat sérii únosu a přepadení. Na seznamu plném podnikat a hvězd hudební scény, který otřásá Francií, byl i fotbalový útočník Realu Madrid Kylian Mbappé. Mistr světa Jakub Krejčí vypadl na světovém poháru ve vodním slalomu na olympijské trati nedaleko Paříže v kvalifikaci kajakářů. Dostal 4 50-sekundové penalizace za neprojetí branky a obsadil poslední 78. místo. Vedle Krejčího vypadl také olympijský šampion z Tokia 21 Jiří Prskavec a do finále, které se pojede zhruba za půl hodiny, se tak z českých reprezentantů probojoval jen Vít Přindiš. V pátek čekáme převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami, během dne bude oblačnosti ubývat až na polojasno. Nejvyšší teploty 24 až 31 stupňů, na horách kolem 21. Co se týče nehod, tak pozor v Praze, v ulicích Cínovecké, Československé armády a taky Přetlucké, Vodní ulice v Blansku hlásí nehodu stejně jako silnice 1/13 na 56. kilometru na trase Liberec Karlovy Vary u Chomutova. I tam se zdržíte. Jeďte opatrně a poslouchejte i nadále Express FM. Je 16 hodin a dnes po dlouhé době začíná v klasickém čase 16 až 19 Express Drive. Zdraví vás Michal.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Skvělá Gracie Abrams a jedna z písní z jejího aktuálního alba, třetího alba, které se jmenuje Daughter from Hell, a ten single se jmenuje Look at my life, i když to už určitě moc dobře víte. Co taky dobře víte, takže ve čtvrtek se tady v Express Drive vždycky věnujeme tomu, na co se dá koukat, pardon, ať už v kině, nebo na streamovacích službách, nebo v televizi. Za chvíli si řekneme víc.
1: Express Drive.
2: Na Expressu.

0: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na swopee.cz.
1: Vychutnejte si kouzlo babího léta na pivní stezce Lužických hor. Navštivte 9 pivovarů, projděte 9 krásných etap, překonejte 150 kilometrů a nazbírejte nekonečně zážitků. Tak neváhejte a objevujte malebné Lužické hory. Více se dozvíte na www.pivnistezka.cz.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman Expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman Expedici tě čekají nová dobrodružství. Objev Česká nej v aplikaci Mapy.com.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: To jméno si zapamatujte. Foton. Foton přiváží do České republiky moderní pick-upy, které zvládnou práci i volný čas. Objevte něco nového. Více na fotonauto.cz. Foton. Víc než jen pick-up za bezkonkurenční cenu.
9: Pozor, v Masaryčce se slaví. Už 5 let pro vás servírujeme českou kuchyni v moderním pojetí. Skvěle načepované tankové pivo a atmosféru, která spojuje historii s dneškem. Přijďte oslavit 5. narozeniny restaurace Masaryčka. www.masaryčkarestaurace.cz.
10: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
11: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
10: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
11: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
10: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
11: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
12: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku Last Minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
13: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
14: Hudba na prvním místě.
15: Express FM.

0: Express Filmex.
1: Do kin v tomto týdnu přichází dramatický dokument o jednom z nejpamátnějších fotbalových zápasů. Film dvou mladých argentinských režisérů Zápas století, který letos zahajoval festival v Karlových Varech. 22. června 1986. Aztécký stadion v Mexico City. Kapitán Anglie Peter Shilton a jeho argentinský protějšek Diego Maradona si před čtvrtfinále mistrovství světa podávají ruce. Začíná zápas, který vstoupí do dějin sportu, protože na hřišti se hraje o mnohem víc než jen o postup do semifinále. Zatímco gól století a nechvalně proslulou boží ruku znají téměř všichni, skutečný příběh zápasu století je ještě dramatičtější. Válka o Falklandy, národní hrdost, politické napětí i osobní osudy hráčů vytvořily kulisu utkání, které dodnes vyvolává vášnivé debaty. Dynamický dokument se po 40 letech vrací k legendárnímu střetnutí očima těch, kteří byli přímo na trávníku. Z bývalých soupeřů se stávají přátelé a z ikonického fotbalového

0: Zápasu fascinující příběh o rivalitě, paměti a smíření. Here in Mexico City, one of the most heated matches of this World Cup. And I could not believe that he hadn't blown his whistle. How did the referee not see it? How has that happened?
1: Le dije, fue con la mano. Y me dijo, después te cuento al dato.
2: That's a bad decision in very big match.
3: I don't think any of us really envisaged what was about to happen.
0: Ze zcela jiného soudku je japonské historické mysteriózní drama Samuraj a vězeň režiséra Kiyoshiho Kurosawy. Píše se 16. století. Samuraj Araki se vzbouří proti tyranskému Odovi a ocitá se v obležení své horské pevnosti, kde dojde k řadě záhadných úmrtí. Strach pak Arakiho donutí k nečekanému kroku. Uzavření spojenectví s nepřátelským vyslancem Kurodou, kterého dosud držel jako zajatce ve svém žaláři. Kurosawa pojal svůj první historický film jako poctu klasickým japonským samurajským dramatům ze 40. a 50. let. Násilí ovšem zůstává převážně mimo obraz. Takže nečekejte samurajské souboje, ale spíše hluboké poselství.
4: Ano, Odaga. I jo jo, Arioka Jō no shihō wo hōi suru kihai wo misete oru zō.
5: Washi wo shinjiro. Arioka Jō no kataki wo shinjiro.
6: Express Filmix
7: na Express FM.
8: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
7: Express.

0: Tohle jsou Editors, jejich The Rush, ukázka z chystaného alba, na které se už brzy můžeme těšit. Na co se můžete těšit, třeba na večer, že byste si mohli pustit, to vám doporučím právě teď, i když teda přiznávám ne z vlastní zkušenosti, ale čerpám z jednoho článku. To, co můžete vidět v kině, to vám před chvilkou řekla Veronika. No a na Disney Plus je zajímavě vypadající seriál komediální o skupině mladých spolubydlících v New Yorku. Podle upoutávky sdílí své úzkosti, problémy, ale taky jídlo a občas i zubní kartáčky. Jmenuje se to Dospělost a jak už jsem říkal, je to na Disney+. No a můžete taky naladit Apple TV. A tam je opět další science fiction, vypadá to, že by to mohlo být zajímavé. A je to druhá řada seriálu Temná hmota. Joel Edgerton se tam dostává do alternativního světa a mohlo by to být samozřejmě pro všechny fanoušky zajímavé. Pokud jste ještě neviděli první řadu, tak samozřejmě máte možnost se mrknout, mimo jiné je pod tím podepsán Blake Crouch a je to vlastně tak, že jistý muž je unesen a uvržen do alternativní verze svého života a podniká děsivou cestu spletí životů, které mohl prožít a hledá svou pravou rodinu, aby ji zachránil před tím nejhrozivějším nepřítelem a to před sebou samým. Na ČSFD to má nadprůměrné hodnocení 77%, jak jsem říkal, na Apple TV teď doputovala druhá série, tak to je takový tip pro všechny milovníky science fiction.
1: Čtvrteční odpoledne na Express FM.
2: Express FM.
0: Pokračujeme ve skvělé hudbě, jakou vám samozřejmě nabízíme minutu co minutu, hodinu co hodinu, den co den. Tohle to je zítřejší oslavenkyně, oslaví půl kulaté 45. A oslaví je samozřejmě s plnou parádou a se svými rekordními 35 cenami Grammy. Beyoncé, Hold Up.

0: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
1: Činohru s koncertem
0: Pravidla Nirvány.
1: Co sedíš jak ženská, co hodila šabli? Jestli chceš, můžeš nahrát nějaký vokály do mý písničky. Napiš text, křič, máš kérku, máš holku, ukáž kytaru. Dnes to vzal, slyšíš?
0: Podstahnutí grunge, poslední rokové rebely.
1: Ve Švandově divadle.
2: Halo, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz
3: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz
4: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
7: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
8: Snídani?
7: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
8: Oběd?
7: Divadlo Hibernia uvádí
9: romantický muzikál
7: Saturnin.
9: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
7: Od září 2026
9: v divadle Hibernia.
10: Nový Matcha Spot je tady. Matcha Station otevřela svou první pobočku ve Westfield Chodov. Přijď ochutnat drinky z prémiové japonské matchi. Inspiraci hledej na našem Instagramu a TikToku matchastation.cz. Těšíme se na tebe.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autorov Kunratice.
12: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Objevte s Exim Tours novou exotickou destinaci. Kambodžu. Leďte pohodlně přímo z Prahy za autentickou Asií, působivými chrámy i tropickými plážemi. Pokud vás láká jiná exotika, v nabídce najdete Vietnam, Dominikánskou republiku, Mauritius a další destinace. Více na eximtours.cz.
14: Express FM.
15: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Aiko a Teja, tedy taková česko-rakouská spolupráce, vzešla z Eurovize a single Hunger. No, kdo je taky hladový po úspěchu, tak to je určitě tenistka Karolína Muchová. Ta letos má dobrý rok, protože se podívala do finále Wimbledonu, kde tedy v tom českém finále podlehla Lindě Noskové. No a aktuálně je šampionkou US Open ve smíšené čtyře po boku Jakuba Menšíka. A jeden reportér se jí ptal, co vlastně dělala, že jsme jí neviděli hrát zápasy od Wimbledonu. Co jste dělala? Pařila jsem, byla ta upřímná odpověď. Všichni očekávali tu nudnou profesionální odpověď o nějaké přípravě a zdravotních problémech a tak, ale mužka, jak se jí říká, se prostě trochu jako pobavila na účet toho novináře a na účet všech místnosti, kteří prý zůstali trošku opaření a nevěděli, jestli se mají smát anebo pobuřovat nad tím, že místo takového kliše, které je běžné, byla Muchová upřímná, ale ona to pravděpodobně byla spíš taková jako legrácka, protože ona mezi turnaji těmito velkými grandslamovými měla nějaký menší operační zákrok. Tak doufejme, že se jí bude dařit na US Open i nadále, stejně tak jako se jí dařilo v té smíšené čtyřhře, takže se jí bude dařit i v singlu. Budeme fandit.
1: Express Drive.
0: No a fandíme i skvělé hudbě, tohle to jsou Cut Copy a Feel the Love, za chvilku taky Blood Red Shoes a Screams, no a dáme si taky čerstvé, rychlé zprávy.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ke zrušení koncesionářských poplatků od ledna 2027 zřejmě nedojde a posune se nejméně o rok, připustil poslanec Patrik Nacher. Generál ruského letectva bojuje o život poté, co ho neznámý atentátník střelil do obličeje a do břicha poblíž ruského města Engels. Nikolaj Varpachovič podle ukrajinské bezpečnostní služby SBU nařídil v červenci 2024 ničivý útok na dětskou nemocnici v Kyjevě. Hradec Králové přivádí hvězdnou posilu do české ligy, se po třech letech vrací fotbalový útočník Tomáš Čvančara z bundesligové Borussie Mönchengladbach. Bývalý reprezentant na východě Čech bude hostovat do konce sezóny. V pátek čekáme převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami, během dne bude oblačnosti ubývat, na oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty 24 až 31 stupňů, na horách kolem 21. Nehodu hlásí dálnice D1 na 192. kilometr od Brna do Ostravy, Sokolovská v Praze, Folmovská v Plzni a Krčínova v Českých Budějovicích. Jeďte opatrně, ať se ta nehoda netýká i vás, a poslouchejte i nadále Express FM, odkud vás z čtvrtečního Express Drive zdraví Michal.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Tak tohle je Olivia Rodrigo a její The Cure. No a ve čtvrtek po 17. hodině jste zvyklí na to, že vám dáváme tipy na to, co sledovat na službě Stream.cz. I dnes je tady David Mičke, který tuto službu zastupuje v našem vysílání. Ahoj Davide.
1: Ahoj Michale.
0: No a David má za sebou radostnou událost a to svatbu.
1: Je to tak.
0: Takže jsem ho samozřejmě zaúkoloval, aby si pro tento týden připravil nějaké pěkné filmy, seriály, popřípadě i dokumenty o svatbách, které na Stream.cz můžete najít.
1: Je to tak, jsem v čerstvě Chomoutu. Dokumenty jsem teda žádný nenašel u nás, ale mám nějaký zajímavý filmový typy. Ten jeden z nich už jsem tady před časem zmiňoval, ale v souvislosti s touhle tématikou se vyplatí zmínit ho znovu, protože ten film stojí za to. Jmenuje se Palm Springs, je to film o dvou svatebčanech, kteří se ocitnou ve svatební smyčce a ten svatební den prožívají znovu a znovu a znovu a znovu a znovu. A je to velmi originální, svěží komedie svatební. Podívejte se na ní určitě. Není moc dlouhá, má asi hodinu a půl, takže to je taky, to se taky počítá určitě.
0: Takže taková novodobá verze Na hromnice o den více, se dá říct.
1: V podstatě
0: trošku.
1: Jo, no. To je film, který mám velmi rád a tohle to na něj navazuje určitě tematicky. Pak tady mám film, který je spíš pro ty, který se chtějí dojímat a který jim jde opravdu o to srdíčko, lásku. Jo,
0: takže už, pro nás dva samozřejmě.
1: Přesně tak, pro nás dva. A je to spíš o tom, jako možná někdo to nazve filmem k žehlení, ale já věřím, že svoje publikum si najde, jmenuje se Svatební seznam a je taky o takový nepravděpodobný romanci, která zase vznikne během svatebních příprav. Ale jak říkám, pokud máte rádi trošku náročnější látku, tak ale zároveň jako přístupnou, vtipnou, který jako najdete jak tu lásku, tak to odlehčení, tak doporučuji Palm Springs.
0: Takže prostě Svatební seznam je taková jako romantická komedie odpočinková.
1: Velmi odpočinková.
0: No a to já mám jako jednou za čas rád takovýhle jako věci, u kterých nemusím zase tak moc přemýšlet a de facto tak zhruba od, no když jako přeženu třetiny, už vím, jak to dopadne. To já mám rád. Jako.
1: Tady to víš mnohem dřív.
0: Mnohem dřív. Jak se potkají ty dva, tak víš, jako, že nakonec to skončí tak. Dobře,
1: je to jasný, ale i takový filmy jsou potřeba.
0: Jo, ale jako jednou za čas musíš vypnout přece. Nemůžeš pořád nad všem přemýšlet.
1: Souhlasím a proto ho tady doporučuju.
0: To jsme rádi. Express Drive. Na Expressu.

0: Loves a jejich Fokus. No a my se tady každý čtvrtek po 17. hodině fokusujeme na filmy a seriály, které jde zhlédnout na stream.cz. David Mičke nám už doporučil dvě svatební komedie a v tom svatebním tématu samozřejmě pokračujeme. A pokud jste neposlouchali před chvilkou, tak pokračujeme proto, že David má jednu svatbu za sebou, tu svoji, tak abychom tematicky navázali.
1: Já jsem se rozhodl udělat výjimku a výjimku v té formě, že doporučím film, který na streamu není, ale je to můj oblíbený svatební film. Hmm. Je to francouzská komedie Dokud nás svatba nerozdělí, kterou tady do kin uvedlo Aerofilms, které je ale, což je distribuční společnost, která je na streamu bohatě zastoupená, takže doporučuji jejich další filmy, ale Dokud nás svatba nerozdělí je o pořádání svatby, je to jako hlavně z perspektivy svatební agentury, která to dělá na takovém pěkném zámečku ve Francii. A podělá se tam úplně všechno, co si dovedeš představit na té svatbě. Ale je to jedna z těch nejvtipnějších a zároveň nejmilejších takových svatebních komedií, který jako... Podíváš se na ní a opravdu máš jako široký úsměv na tváři.
0: Takže dělá čest pověsti francouzských komedií.
1: Já si myslím,
0: který vždycky vlastně byly dobrý, že?
1: Tohle to rozhodně dělá čest francouzským komediím a navíc je to i modernější a je to přenesení takových těch, to už je vlastně pojem sám o sobě, který jsem taky určitě v minulosti tady zmiňoval, je to taková ta dobrá bláznivá francouzská komedie převedená do dneška.
0: Ty jsi říkal, že to nenajdeme na stream.cz, najdeme to na jiných platformách.
1: Najdete to na jiných platformách a doporučuji se na to podívat. Tady ale mám ještě jeden film, který na stream.cz najdete, je to česká svatební komedie, jmenuje se Zakázané uvolnění a po okresním přeboru je to první film z pera Petra Kolečka, který dělal dohromady s režisérem Janem Hřebem. Je to převedení divadelní hry a je to o tom, jak se únes nevěsty tak úplně nepovede. Je to taková konverzačka, hraje tam slovenská herečka Zuzana Stavná, pak tam hraje Hana Wagnerová, Jana Striková, Ondřej Sokol v roli ženicha. Je to film plný mnoha sympatických hereckých výkonů s dobrýma postavama. Má to plno světlých momentů, vždycky jako u převádění těch divadelních her na filmový plátno je to takový složitý, ale tenhle ten film je něco jinýho, než běžně dávají český komedie, proto si myslím, že stojí za vidění.
0: Tak dobře, děkujeme za dnešní tipy a budeme se těšit na ty příští a neboj, nebudu tě nutit, aby si příště měl o rozvodech nebo pohřbech.
1: To by bylo zajímavé.
0: Nechám to na tobě.
1: Dobře, tak já to ještě promyslím a uvidím, co můžeme nabídnout z téhle oblasti.
0: A my jsme se s Petrem rozhodli, že ti jako svatební dar dáme možnost nedokoukat profesionála a přesto nejít na bardotky. Tak jsme na tebe hodní.
1: Tak to je krásný, ale já věřím, že se přes to profesionála dokoukám.
0: No dobře, to už máš dobrovolný.
1: Tak jo. Díky. Express. Express. FM.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji, jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný.
2: Spěchejte na www.webglobe.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBC.

0: každý dospělý doprovod jen 1 korunu.
1: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
0: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
1: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
0: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
2: Nová exotika je tady. S cestovní kanceláří Fisher můžete nově letět přímým letem z Prahy do Kambodže. Čekají vás způsobivé chrámy, autentická atmosféra Asie i tropické pláže. Za exotikou můžete také do Vietnamu, Keni, na Maledivy a do dalších koutů světa. Více na fisher.cz.
3: Music. First.
0: Express FM.

0: Tohle jsou legendární Underworld a nejméně legendární track Two Months Off. My se teď vydáme do Dánska, protože v tamním městě Kuge je restaurace, která se jmenuje Kulhuset a ta nabízí jídlo All You Can Eat. Na tom by nebylo nic zajímavého, ale pozor, zákazníci této restaurace musí platit pokuty, pokud na talíři nechají nesnědené maso. Personál postih uplatňuje v případě, že host nedojí tři a více kousků a za každý z nich si potom podnik účtuje 25 dánských korun, tedy 81. Majitel restaurace si v rozhovoru postěžoval, že někteří hosté zneužívají situace, kdy mohou konzumovat maso v neomezeném množství a údajně se tam našel i host, který nesnědl 10 kousků masa, což odpovídá až 1 kilogramu. No a teď by to měl prostě za 800. Přitom my jsme se tady o tom bavili nedávno v rámci All Inclusive dovolených, kdy vy si samozřejmě můžete jít kolikrát chcete, nabrat znova, tak hold si naberete tolik, kolik máte v tu chvíli možnost sníst, no a když vás to neuspokojí, tak si naberete znovu a znovu a znovu a znovu a znovu a znovu.
1: Express Drive. Na Expressu.

0: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
1: Činohru s koncertem
0: Pravidla Nirvány.
1: Co sedíš jak ženská, co hodila šavly? Jestli chceš, můžeš nahrát nějaký vokály do mý písničky. Napiš text, křič, máš kérku, máš holku, ukáž kytaru. Kde jsi to vzal, slyšíš?
0: Podstahnutí grunge poslední rokové rebely.
1: Ve Švandově divadle.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skutry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penaltě.
7: Už nespadne, když páříme s klukama.
4: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
9: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
12: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Hudba na prvním místě.
14: Express FM.

0: me, man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. And see it in his eyes, yeah, that he's got a nasty plan. I hope you're not involved at all.
1: Tak tohle to byly Arctic Monkeys a When the Sun Goes Down, což je okamžik, který nás čeká už za chvíli. No a dneska máme filmový čtvrtek a našel jsem výborný příspěvek, který dal dohromady všechny možné filmy, které budou pokračováními různých sérií, anebo taky rebooty. Tak poslouchejte, Matrix 5 se už prý píše a pravděpodobně ho scenarista Drew Goddard bude i režírovat a bude to tak první Matrixovský film, který nebudou režírovat Wachowské, teďka už Wachovští Wachowské. Jestli u toho bude i Keanu Reeves, to nevíme. Měl by ovšem být u Konstantina 2. Ano, John Constantine, to vypadá, že se vrátí právě i s tváří Keanu Reevese, stejně jako John Wick v pátém dobrodružství. Firma Lionsgate potvrdila, že Keanu Reeves se vrátí a Chad Stahelsky by měl taky režírovat opět Johna Wicka, takže bychom měli dostat to, na co jsme zvyklí. Sony vyvíjí páté Muže v černém. Chris Bremner píše scénář, jestli se třeba vrátí Will Smith a Tommy Lee Jones, to zatím nevíme, ale bojím se toho, že už to bude spíš nějaká nová sestava a že ty staré filmy už budeme moci sledovat jenom v archivu. Trojka Top Gunu, tak to už je samozřejmě potvrzená nějaký ten pátek, ale teď už je to všechno oficiální. Paramount samozřejmě řekl, včetně toho, že Tom Cruise se vrací jako Maverick, bez něj by to asi nešlo. Křižovatka smrti 4, tak Jackie Chan a Chris Tucker se vrátí opět spolu do dlouho očekávaného čtvrtého dobrodružství téhle nesourodé dvojice. Kdo se taky vrátí, tak to jsou George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon a Julia Roberts a taky Don Cheadle, a to ve filmu Dannyho parťáci, tentokrát v originále Ocean's 14, tedy čtvrté dobrodružství téhleté úžasné sestavy, pravděpodobně kde jinde než zase v Las Vegas. No a pokud máte rádi novou verzi seriálu Jump Street 21 s Jonahem Hillem a Channingem Tatumem a taky Ice Cubem, tak byste se měli těšit na 24 Jump Street. I tento film je údajně už ve vývoji. No a aby toho nebylo málo, zachraňte Viliho. Ovšem tentokrát samozřejmě to bude moderní reimaginace tohodle klasického filmu z roku 1993. Jestli u toho bude i hudba Michaela Jacksona, dost o tom pochybuji, spíš to bude asi něco modernějšího. No a aby toho nebylo málo, tak Steven Spielberg se vrací jako výkonný producent Gremlins 3. Ano, Chris Columbus bude prý dokonce psát, režírovat i produkovat tuhletu hororovou roztomilou záležitost. Tedy samozřejmě Gremlini jsou roztomilí jenom do určité míry. No a zakončíme to další takovým rebootem, a to Noční můry v Elm Street, takže pozor, Freddy Krueger se zase vrátí, je to už oficiální, Paramount to potvrdil. Kdy se na tyhle filmy můžeme těšit, to ještě tento zdroj neuvádí, ale myslím si, že můžeme říct coming soon. Express. Express Drive.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Minister zahraničí Petr Macinka po setkání s ruskou velvyslankyní odmítl její vysvětlení, že obvinění Ruska z incidentů v Lipsku jsou provokací stejně jako Vrbětice. Macinka zároveň vyjádřil solidaritu Německu a vyzval Rusko k deeskalaci a předložení návrhů, které by vedly k míru. Ruské ministerstvo zahraničních věcí ve zprávě o glorifikaci nacismu a šíření neonacismu zařadilo Česko mezi nejznepokojivější místa na světě ohledně této ideologie. Situace podle materiálu nejhorší situace panuje v pobaltských zemích a na Ukrajině, kde se otevřeně oslavuje nacismus, šíří rusofobie a ničí se památky antifašistů. Systém propustnosti hokejové extraligy je 5 let neměný a nic se na tom nezmění ani v příštím ročníku. Druhá nejvyšší soutěž Maxaliga ale přichází se změnou, která by měla vítězi soutěže pomoci k větší konkurenceschopnosti v baráži. Před startem prolínací soutěže získá prvoligový šampion nejméně 10 dní volno. V pátek čekáme převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami, během dne bude oblačnosti ubývat až na polojasno. Nejvyšší teploty 24 až 31 stupňů, na horách bude kolem 21. Pozor teď, co se dopravy týče, na silnici 31 na průtahu Hradcem Králové, taky na silnici 57 u Vsetína, tam jsou nehody, stejně tak, jak v Davidském tunelu je neprůjezdný pravý jízdní pruh, směr Troja, tam se srazila dodávka s nákladákem, ulice Zlínská v Otrokovicích, ulice TG Masaryka ve Frýdku Místku, nebo ulice 5. května v České Lípě, taky hlásí nehody, dávejte pozor, jeďte opatrně a i nadále poslouchejte Express FM, do své poslední hodiny vstupuje čtvrteční Express Drive.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tohle je legenda z Brightonu, Fatboy Slim a jeho Praise You. My tady často řešíme, že jsou tady nová alba, která mají třeba 9 tracků, někdy i míň, mají třeba půl hodiny. No, proti tomu trendu, na který tady většinou s Petrem žehráme, jdou australští The Avalanches. Ti se hlásí po 6 letech s novým albem No Bad Memories. A pozor, má 31 kousků. Dnes zveřejnili tracklist tohohle alba, které vyjde 16. října a které si už můžete předobjednat. Je to neskutečně nabité hosty, jak je u nich zvykem. Takže Karen O z JJJ, taky Mike Patton z Faith No More, Rivers Cuomo z Weezer, Panda Bear, Barry Can Swim, Jamie XX, konec konců za chvilku si pustíme ukázku z tohohle alba v podobě singlu Every Single Weekend. No, těch lidí je tam strašně moc, je to taky spousta pro mě neznámých jmen a věřím tomu, že i pro vás, ale je tam třeba i Hayley Joel Osment, tedy známý herec z Šestého smyslu, teda samozřejmě bývalý dětský herec a teď už dávno dospělý. To je prostě krása a jsme na to teď zvědaví, jak to tedy bude vypadat. Chlapci si sice dali na čas, ale je vidět, že to čekání se asi vyplatí a my se tedy můžeme těšit na 16. října. Teď už zmiňovaná a slibovaná ukázka The Avalanches a Jamie XX Every Single Weekend.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all in the room.

0: Vyražte na víkend do Ostravy. Objevte hornickou historii Landeku, architekturu Grossmanovy vily, projděte si industriální Dolní Vítkovice nebo oblíbené nábřeží Ostravice. Čtyři různé tváře jednoho města. Více tipů na výlety hledejte na visitostrava.eu. Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
1: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Express. Music first. Express FM.

Taky už ikonická záležitost Kings of Leon a jejich Use Somebody. My vám tady každý čtvrtek dáváme tipy na to, co sledovat, ať už na stream.cz, na co zajít do kina, co je nového na streamovacích službách, no a nevynecháváme ani i vysílání České televize, no a tam teď je takový dlouho očekávaný a velkým, řekl bych, věhlasem už dopředu zmiňovaný a doprovázený seriál Filtr, je to český, režii a scénář si na starosti vzal David Semler, hrají Antonio Šoposky, Adam Buš, Marta Isová, Simona Peková a další. A ten popis je takovýhle. Z velkého dítěte se přes léto stává malý dospělý. Maty hledá na prahu střední školy sám sebe a do toho pozná kluka, který mu převrátí svět. Všech šest dílů už teď můžete zhlédnout právě na iVysílání. Je to věc, která, jak už jsem říkal, kterou doprovází nějaký věhlas, protože byl uveden v rámci zvláštního uvedení na Karlovarském festivalu a taky na festivalu v Rize už v roce 2024 v rámci showcaseu. No a teď tedy konečně dorazilo tohle seriálové drama právě na iVysílání. No, co tam

0: takový náš tip, na co se můžete podívat právě na iVysílání.
1: Čtvrteční odpoledne na Express FM.
2: Express FM.

0: Jazzy a Chris Lorenzo, jejich Invisible, no a já jsem tady před chvilkou zmiňoval Petra Bebiaka, slovenského hitmakera, co se týče filmů a seriálů, jako režiséra a producenta kriminálky Anděl, no a kreativním producentem, zástupcem televize Nova, co se kriminálky Anděl týče, je Tomáš Grombíř. Ten byl na rozhovor v rámci naší rozhovorové série Express Star. Pokud jste včera neslyšeli u nás ve vysílání, tak ji můžete najít na webu expressfm.cz. Já jsem se Tomáše ptal na spoustu věcí kolem kriminálky Anděl, taky kolem cen vinila, protože on je jedním z iniciátorů těch zajímavých hudebních cen. No ale, jak říkám, hlavní téma to byla kriminálka Anděl. A jelikož on je nejenom kreativní producent, ale taky dramaturg a občas i scenárista, tak mě taky třeba zajímalo, jak se vlastně takový scénář ke kriminálce vlastně píše.
1: Kriminálka jako ze své povahy, tím jak probíhá vyšetřování a policajti se ptají rychle na dřeň k jádru věci, tak se zkrátka u toho odhalují detaily a zákulisí mnoha profesí a lidských pohnutek, takže je důležitý, aby autoři věděli, o čem píšou. Takže vhled do nějakého konkrétního prostředí a tématu je prostě velmi důležitý a je to prostě na té kriminálce znát. Když někdo napíše díl, jak se říká, jako jen tak od stolu a domýšlí si zhruba, jak to v tom kterým prostředí vypadá, anebo jestli to prostředí jako důvěrně zná, tak pak

0: je ten díl mnohem přesnější.
1: Express Star.
2: Na Expressu.
3: Jak už bylo řečeno, všech 99 dosavadních dílů najdete na webu expressfm.cz a tam najdete taky třeba odehraný playlist, do kterého právě teď přidáváme dvojku Depeche Mode a jejich jeden z posledních singlů Ghosts Again.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný.
2: Spěchejte na www.webglobe.cz.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Izomat stavebniny.
6: Stavíš barák rodinný. Izomat stavebniny. A chceš stihnout termíny. Izomat stavebniny.
7: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
8: Music. First.
9: Express FM.

0: Dvojice z anglického Leedsu, Prospam, společně s ním, s nimi newyorský zpěvák Cosmokind a Love Songs. No a vy možná budete pět milostné ódy na našeho kolegu Mickeyho. Zvláště mladší posluchačky a posluchači určitě k němu získají sympatie, až třeba ho uvidí na fotce nebo na videu. Mickey, dobré odpoledne, nebo podvečer už možná.
1: Hezký podvečer, Michale, děkuji za takovýhle antré.
0: Ano, ano, kdybyste viděli, jak je teďka červený, to byste. No škoda, že nejsme televize. Každopádně, ty máš před sebou zase dvě hodiny, jak už to teďka tady v úterý a ve čtvrtek praktikuješ, tak co jsi pro naše posluchače připravil na dnešek?
1: Tak já jsem v úterý posluchače lákal na to, že si řekneme pět největších AI failů, co se stalo ve veřejném prostoru, tak to si určitě řekneme. Pak si řekneme, kdo vydá nové album na podzim. A zakončíme to a přemýšlím čím, jo, typickýma českýma věcma, který v zahraničí třeba vůbec nejsou tak běžný a pro nás jsou absolutně běžný.
0: Dej mi jeden příklad, co je u nás příklad běžný a v zahraničí to neznají.
1: Tak já ti mám takovou nápovědu, jo, jak tráví náš kolega Petr víkendy.
0: Na chatě.
1: No, super. A to vlastně v zahraničí vůbec není běžný. Jo, že v Česku to chalupaření, chataření, tak je absolutní boom. Jsme v tom absolutní
0: jedničky. Je to pravda. A víš, že za to může? Hlavně, jako, kdo to úplně jako nabůstoval? Komunisti. Ne. Protože jak jsme nemohli jít nikam ven, tak tomu se říkalo vnitřní emigrace. Jo, že ty lidi vlastně se zavřeli v těch svých chatách a lupách a vlastně trávili tam víkendy a měli tam ten lepší život, o kterém mohli jenom snít jinak v té šedi komunismu.
1: A to tady ještě zůstalo, že? Protože hodně
0: zůstalo, protože ta samozřejmě ta praxe nepřetrvala a hlavně ty chaty se dědí, že jo? A chalupy. A navíc to zase docela potom znásobil a zase to hodně vrátil do hry COVID.
1: A ten byl nedávno, že?
0: No právě, no. Takže kdo do té doby chatu neměl, tak ten si ji rád pořídil. Zahrádky se, zahrádky, to bylo nedostatkový zboží. Všichni chtěli chatařit v tu chvíli, protože nemohli nikam do ciziny.
1: Tak jsem zvědavý, jak dlouho to zase vydrží.
0: Já myslím, že to přetrvá, že u nás v Česku je krásně. Tak já se loučím, předávám to tady Mickeymu na dvě hoďky a zítra se těším naposledy tento týden a od příštího týdne zase samozřejmě s Petrem. 16 až 19 to je čas, kdy budete poslouchat na Express FM Express Drive, tedy aspoň doufám. Drive. Odpolední Drive. Na Expressu.

Dohrává nám 22-letá rodočka z Bratislavy Adéla a její song Ain't in LA, který se stal velmi rychle hitem a nejenom na našem rádiu, ale myslím, že je to docela dost mezinárodní hit. Je 19.06 na Express FM, vás zdraví Miki, no a my společně strávíme, jak už je klasika, v úterý a ve čtvrtek následující 2 hodiny od 19 do 21 hodin. No a na co se můžete těšit? Tak můžete se těšit například na to, co jsem vás lákal v úterý, a to si řekneme, to jsou AI faily ve veřejném prostoru, nebo například, kdo vydá nové album na podzim, a nebo co dělali známí interpreti, než se začali živit hudbou. Myslím si, že vás to docela překvapí, není to tak, že rovnou vybouchli a začali se živit hudbou. Posloucháte Express FM, zdraví vás Miki a máte se na co těšit.

0: Švédská zpěvačka Tuvalu a její DNH. Dnes si zahrajeme třeba Coldplay, Tata Boys a nebo moji oblíbenou izraelskou kapelu Temper City. Myslím, že se máte na co těšit. Posloucháte Express FM, zdraví vás Miki a je 19.15.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Express FM.
3: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Rodák z Kalifornie Steve Lacy a jeho Oh Yeah, co si myslím, že není úplně Oh Yeah pro většinu lidí, který teď zmíním v tomhle žebříčku, tak jsou faily, které bohužel se jim staly. Byly to AI faily a jdeme rovnou na to. No, možná ještě předtím si řekneme, AI by měla lidem pomáhat, ale bohužel, když ji člověk neumí používat, tak můžou vzniknout docela hezký, pro někoho úsměvný trapasy, ale určitě ne pro lidi, kterých se to týká. Na pátém místě jsou americké noviny Chicago Sun Times. V jejich letní příloze vyšel seznam 15 knih, které doporučovali čtenářům na léto. Jenže byl tam jeden docela zásadní problém. 10 z těch 15 knih vůbec neexistovalo. AI vzala skutečné spisovatele, například Andyho Weira nebo Isabel Allende, a jednoduše jim vymyslela nové knihy, včetně názvů a toho, o čem údajně jsou. Autor seznamu později přiznal, že použil AI a tentokrát si neověřil úplně ten výsledek. Tyjo, to je skoro začátečnická chyba z používání AI. No nevadí. Na čtyřce je řetězec McDonald's, který testoval AI chatbota, který by měl urychlit drive-thru, což je takový to, jak jedete autem, vyzvednete si z okýnka. No, ale tam byl problém ten, že ono to úplně nefungovalo. Jeden zákazník si chtěl objednat chicken nuggets a furt tam naskakovaly počty. On chtěl 5 nuggetek, no a skončil u 260. Nakonec mu to teda McDonald neobjednal, zakročil lidský faktor, ale McDonald následně tenhle test s AI skončil, ukončil, nevím, jak to chcete nazvat. Další na trojce, nějaký fail, tak je americký autosalon Chevrolet. Pokud jste si chtěli koupit nejlevnější Chevrolet na světě, tak vám stačí jen trošku nahackovat AI chatbota a jste tomu docela kousek. Tohle se stalo jednomu IT nadšenci, který si tak dlouho povídal s AI chatbotem, který měl prý prodejci ušetřit to prodávání auta, dlouhé papírování, a prostě ten chatbot to s tím člověkem dohodne, který si chce koupit to auto. No, on se ale s tím člověkem, který to kupoval, dohodl na to, že to auto bude stát jen $1. Zase zakročil lidský faktor a Chevrolet to auto, které normálně stojí desítky tisíc dolarů, neprodal za $1. No, taky asi by se jim to úplně nelíbilo, asi by to pocítili, to auto za $1. Na dvojce jsou právníci, ty často AI využívají ve velkém a prý jim dost lehčí život, ale nesmí na něj úplně spolíhat asi jako každý. Jednou se stalo, že pomocí ChatGPT tak se jedna advokátka snažila najít soudní rozhodnutí, kterým chtěla argumentovat před soudem, jenomže ty soudní rozhodnutí vůbec nebyly pravdivé a ty soudy se vůbec neodehrály. Nakonec to byl docela solidní trapas. No a pozor, ale ta jednička, absolutní vrchol podle mě těch AI failů, už jsem to zmiňoval v úterý, tak je taková, no, docela mě bavila. Kanadský politik Bill Oliver měl letos v červnu zhruba půlhodinový projev v parlamentu a při jeho přípravě si nechal pomoct umělou inteligencí. Asi v pohodě, asi to jako dělá většina lidí, si myslím, když takhle jako mluví i speciálně ty politici. Normálně četl svůj politický projev a najednou naprosto vážně řekl: tady je přirozenější a plynulejší verze této části, která zní spíš jako parlamentní projev, než jako série krátkých bodů. A teď byste čekali, ježiš, pardon, já se omlouvám, tohle tam vůbec nemá být, ne vůbec, on pokračoval bez žádného vtípku, no a problém je ten, že o pár minut později přečetl ještě: tady je rozvinutější a plynulejší verze další části tohohle textu, tak to je fakt problém. No, tohle bylo 5 AI failů, který se staly, doufám, že už se nebudou tolik stávat, no a my si teď dáme Coldplay a Fix You a myslím si, že by Bill Oliver si to možná pustil, tenhle soundtrack, po tom, co mu to úplně

Je 19.40, posloucháte Express FM, zdraví vás Miki. No a my si řekneme, kdo kdo vydává nové album na podzim, a bude to Royal Blood, kteří pocházejí z anglického Brightonu. Zajímavé je, že když je slyšíte, čekali byste možná 4členou rockovou kapelu. Royal Blood jsou ale jenom dva, Mike Kerr a Ben Thatcher. Mike zpívá a hraje hlavně na baskytaru, Ben na bicí, a právě na tom si postavili svůj typický mohutný zvuk. Prorazili už v roce 2014 se svojí debutovou deskou Royal Blood a po 10 letech prakticky nepřetržitého kolotoče nahrávání, koncertování si ale v roce 2024 řekli, že potřebují na chvíli vypnout. A následující 2 roky o nich nebylo skoro vůbec slyšet. To se ale tenhle rok na podzim 2026 doufám, že změní. Na 13. listopadu chystají už 5. album Dead Company. Celou desku si produkovali sami a při nahrávání se chtěli vrátit k úplnému základu. 2 lidi spolu v jedné místnosti, co nejmín zbytečných úprav a hlavně, aby nové skladby fungovaly naživo. První ochutnávkou jejich skladba Royal Blood, posloucháte Express FM, a tahle skladba určitě nebude chybět na jejich novém albu.

0: života. Všichni umřem najednou.
1: No tak na to se mě neptej, konec světa.

Australský zpěvák Troy Sivan a jeho track She is the Best, a She is the Best možná zazní i v rámci Superstar. První díl nové řady osartoval včera večer. Soutěž má letos trochu pozměněná pravidla, ale nejdřív si řekneme něco o porotě. V porotě letos sedí Pavol Habera, který k Superstar patří skoro stejně jako samotné logo, si myslím. Vedle něj letos sedí Eva Farná, Jakub Prachař a poprvé taky Kellyn. A moderuje to Leoš Mareš. Musím říct, že mě docela bavili, včera jsem teda viděl ten díl interakce mezi právě Evou Farnou a Pavolem Haberou. Bylo to docela vtipný, on je furt takový rázný, Eva se ho snaží mírnit. Docela vtipná taková konverzace mezi nima vždy byla. A včera byl teprve castingový díl, no a my se po castingových dílech následně přesuneme do top 50, kde se dostaneme přes další kola až k semifinále a živým finálovým večerům. Zatímco ze začátku rozhoduje porota, později začnou hlasovat diváci. Ti nakonec sami rozhodnou i o vítězi, který letos získá 2 miliony korun. To já vlastně ani nevím, jestli je to dobře, že budou rozhodovat diváci, protože tam to budou hrát i určitý sympatie a třeba ne už tak kvalitní hudba, ale to se asi nestane, oni by asi nedošli až do těch finálových kol, ty, kteří by na to neměli, no ale nevím, jestli bych to nenechal spíš na porotě. Úplně první českou superstar v roce 2004 vyhrála Aneta Langerová a tu si myslím, že nemusím teda ani představovat, ale další soutěžící v rámci Superstar tak byl například Ben Kristova anebo Monika Bagárová a oba nakonec vybudovali docela slibné kariéry, i když ten rok nevyhráli nebo nebyli samotnými vítězi. Takže uvidíme, jestli nám ročník 2026 přinese další Anetu Langerovou, Bena Kristova anebo třeba Adonixe, který je poslední vítěz Superstar z roku 2021. Každopádně po 5 letech je Superstar zpátky a můžete ji sledovat každou středu na Nově. My si teď dáme právě Bena Kristova a skupinu Billy Barman a jejich track Sabotáž. Yeah.

0: Return to Bebo od skotského DJ a producenta Barry Khan Swim. Já jsem vás lákal na to, že si řekneme takových pět samozřejmostí, co jsou v Česku absolutní samozřejmost, automatičnost, ale ve světě tomu tak vůbec není. Na pátém místě je jídlo, smažený sýr. Ten samozřejmě nemáme jenom my, ale co je v Česku docela rarita, tak je jak strašně všudy přítomný smažák je. Přijedete prakticky kamkoliv, horská restaurace, vesnická hospoda, bufet a je dost velká šance, že ten smažený ajdem s hranolkami a nebo bramborem a tatarkou prostě bude. To nikde jinde na světě není. Nevím, jestli je to úplně tak dobrý, ale docela mě to zaujalo. Čtyřka. Turistické značení. Červená, modrá, zelená, žlutá. Pro nás naprosto normální věc, ale ve světě tomu tak není. Ve světě není normální mít tak hustou a propracovanou turistickou sofistikovaný systém značení v Evropě turistický. No co taková zajímavost. Na trojce. Co děláš o víkendu? No, jedu na chatu. To říkáme nejčastěji my Češi. Češi ale skutečně patří mezi největší chataře a chalupáře v Evropě. Jak jsme se bavili s Michalem, tak pochází to z dob komunismu. Na dvojce houbaření. Tady je zase důležité říct, že nejsme jediní. Velkou tradici sbírání hub mají například Slováci, Poláci, Finové anebo lidé v dalších zemích střední Evropy. My ale určitě vedeme ten žebříček. Prostě jsme největší houbaři v Česku. No a jednička, sport, který si myslím, že většina z vás zná, je to mnohejbal. Fotbalový míč, síť a pár lidí a jde se hrát. Tenhle sport má kořeny v 20. letech minulého století, kdy se hrálo něco jako fotbal přes provaz. No a dnes tomu říkáme nohejbal. Tohle bylo pět neodmyslitelně spojených věcí s Českem, které nejsou tak populární ve světě a pro nás jsou absolutně normální. Posloucháte Express FM, zdraví vás Miki.
1: Večer na Express FM. FM.
2: Express FM.
3: This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to kill you.

Dohrává nám izraelské trio Temper City a jejich River Psychology. Kluci tak vydali první písničku vůbec na konci února a tahle písnička vyšla 28. srpna, což je teprve jejich druhá písnička. Málo kdo tomu věřil, že je to teprve jejich druhá písnička, bavil jsem se o tom se svým kamarádem a ano, Fando, tohle je teprve jejich druhá písnička. My se teď ale přesuneme k historické takové události, která by nás čekala v sobotu 5. září, kdyby Freddie Mercury oslavil 80. narozeniny. Narodil se v roce 1946 na ostrově Zanzibar a jako Farok Bulsara. Dětství ale z velké části strávil v Indii, kde chodil na internátní školu a už jako malý začal hrát na klavír. Do Anglie se s rodinou přestěhoval v 60. letech a možná překvapí, že původně vystudoval grafický design v Londýně. To se mu později hodilo právě i když začínali Queeni, protože on navrhl celé logo. Když mluvíme o Freddiem, nejde zmínit Live Aid v roce 1985. Queen měli na stadionu Wembley jen něco přes 20 minut. Freddie během nich dokázal dostat desítky tisíc lidí prakticky pod úplnou kontrolu a jejich vystoupení je dodnes považováno za jedno z nejslavnějších živých vystoupení vůbec. Freddie Mercury zemřel v listopadu 1991 ve věku pouhých 45 let a září, 5. září to bude přesně 80 let od narození jednoho z nejslavnějších frontmanů hudební historie. A my si teď dáme právě od Queenu jejich písničku Don't Stop Me Now.

0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Prebook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

Kapela, která vznikla v roce 2011 v Kalifornii Neighborhood a jejich svetr Weather. Když dneska vidíte světové hudební hvězdy na vyprodaných stadionech, asi je těžko představíte, jak ráno stávají a jdou na úplně normální směnu do práce. Jenže řada z nich přesně takhle začínala, takže už jsem se vybral teď pět interpretů, jejichž práce před hudební kariérou mě zaujaly nejvíc. Na pátém místě je Sting. Ještě předtím, než vznikly The Police, byl Sting nějakou dobu učitelem angličtiny a tělocviku. To se přiznám, že jsem od něj teda nečekal, ale tak dobrý zaměstnání, no tak teď má asi víc volnosti, nebo měl víc volnosti potom, když skončil v tom zaměstnání, méně stresu, nevím. Na čtyřce Jack White z The White Stripes, to je kapela, kterou budete znát hlavně díky jejich hitu Seven Nation Army. A právě jejich frontman Jack White se před hudební kariérou živil jako čalouník, opravoval a přečalouňoval nábytek a v Detroitu si dokonce založil vlastní firmu, takže on byl docela i dobrý podnikatel, protože dohledával jsem si a té firmě se docela dařilo. Na trojce Ozzy Osbourne ještě před Black Sabbath vystřídal několik manuálních zaměstnání, ale jedno z nich vyčnívá. Pracoval na nátkách v Birminghamu a říkal, že to byla docela pohodová práce, tak jo, nevím, no, nevím, jestli bych chtěl pracovat na nátkách. Dvojka Debbie Harry z Blondie ještě před Blondie vystřídala v New Yorku několik úplně normálních zaměstnání. Pracovala třeba jako servírka nebo sekretářka, ale nejzajímavější je asi to, že byla také Playboy Bunny v newyorském Playboy Clubu. Jestli jste nevěděli, co znamená Playboy Bunny, tak já jsem to do dneška taky nevěděl. Znamená to, že obsluhovala v restauraci Playboye, což byl ten, nebo je do dneška ten časák, kde jsou ty modelky, a ona obsluhovala hosty v králičím kostýmu. Jo, nevím, tak když holka řekne, že dělá pro Playboy, tak si říkám, to je tak dobrý, nějaká modelka, no a ona obsluhovala takhle v králičím kostýmu. Jedničku, nebo jedničku, jako nejzajímavější práci, kterou jsem vybral z těch interpretů, co dělali předtím, než právě začali zpívat, než je začala živit hudba, tak Noel Gallagher, ještě před Oasis, se už kolem hudby pohyboval, jenom na úplně opačné straně pódia. Několik let totiž pracoval jako roadie a technik kapely Inspiral Carpets. Kdybyste nevěděli, co znamená roadie, tak to znamená technik, co jezdí po tour a prostě jako obhospodařuje tu techniku těch kapel a jezdí s nima po těch třeba světových tour. Není to jenom takový ten technik toho daného festivalu. Takže zajímavý práce, co měli ty interpreti, a my si teď dáme Oasis a Wonderwall na Express FM.

0: Britští Jungle a jejich Someday Somewhere je z jejich nové desky Sunshine, která vyšla 14. srpna. Zas to uteklo hrozně rychle a já se na vás budu těšit opět v úterý. A mohli bychom si dát zas nějaký tip na seriál, protože moje kolegyně Míša už nemá na co koukat. Ona si vždycky pustí ten seriál, který takhle doporučí. Minule to byl playlist, pak mi psala, že to bylo super, tak zas Míše něco doporučím, třeba i někomu z vás. Takže něco pro vás vyberu v úterý. Zítra se na vás v 7 hodin těší Babu a Vašek a my se uslyšíme opět v úterý o 19 hodin. Díky, že posloucháte Express FM a loučí se s vámi Miki.
1: Posloucháte Express FM. Express. Express FM.

0: Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music news.
3: Jsou módní značky a země, kde se o umělce doslova perou. Promotéři by uvítali, kdyby u nich vystoupili. A pak jsou ti, kteří by mohli, ale dostávají zákazy a výpovědi kvůli nepřijatelnému chování. Takový Kanye West by mohl vyprávět, jak ani omluva nezabírá. Gap, Balenciaga, Adidas, Londýn, Polsko, Itálie a další tam všude má ban. Pro Rusko v Gazprom aréně ještě lístky jsou, ale je to otazník, zda se koncert vůbec uskuteční. Doma ve státech pořád funguje a tak přidává další 3 koncerty v Dallasu, Houstonu a Phoenixu. Fanoušci se mohou zaregistrovat k nákupu vstupenek, jen už k tiketu nedostanou malého SSáčka zdarma. Noel Gallagher přiživil zvěsti o tom, že se Oasis v roce 2027 vrátí na turné. Informace naznačují, že kapela připravuje velké turné, ukazují na 12-denní rezidenci na manchesterském stadionu Etihad Stadium, domovském hřišti milovaného Manchesteru City bratrů Gallagherů a návrat do Knepfortu. Noel to v nedávném rozhovoru pro sportovní kanál potvrdil nebo naznačil slovy, řekněme to takhle, příští rok se žádný fotbalový turnej nekoná, takže musíme něco v letě dělat, že? Reggaeton je zachráněn. Bad Bunny a další 100 interpretů si může oddechnout. Na 1800 skladeb po celém světě hrozilo, že budou muset vracet autorské honoráře právě za tuto skladbu Fish Market od Steely & Clevey z roku 1990. Právní zástupci trvali na tom, že všichni ukradli tento motiv. Federální soudce ale rozhodl, že je to zkráceně nesmysl a že by se to soudilo ještě 10 let bez jasného výsledku. A tak si mohou Daddy Yankee, Pitbull, včetně Karol G, Anity, Justina Bíbra oddechnout.
2: Express FM.

0: dneska je fresh.
1: Express FM uvádí hudební speciál.
2: Express Fresh. Aktuální světová muzika s Pavlem Kučerou. Fresh. Express Fresh na Express FM.

Je tu Fresh, jsou tu 2 hodiny té nejlepší nové hudby za uplynulý týden, které má pro vás jako vždy Pavel Kučera. No a po 2měsíční pauzičce, ve které jste slýchali reprízy starších pořadů, je tady konečně opět premiérový pořad, ve kterém uslyšíte to nejzajímavější, co se v hudbě stalo za celé prázdniny, za poslední 2 měsíce. Takže dneska vás čekají novinky od Sunshine, Chelsea Wolf nebo Chanel Tress. No a se zmíněnými Sunshine jsme právě začali. Tohle bylo tady britské duo, které pokračuje ve své typické směsi moderního soulu, funku a tanečního popu, a z jejich úplně nové desky Sunshine tohle byla titulní skladba. No a tohle je švédské duo Icona Pop, které přináší další dávku energického elektropopu, vydali desku Ritual a tohle z něj skladba Cooler. Já vám přeju příjemný poslech. Express Fresh. Express Fresh. Express FM.

Americká kapela Big Nothing se pohybuje mezi indie rockem, power popem a punkovou energií. Tohle byla skladba Sick of It, přímo šará kytarová skladba s výrazným melodickým tahem z jejich desky Big Nothing. No a tohle jsou britští Block Party, kteří zůstávají u nervního a rytmického indie rocku, který je provází od jejich začátků. Tohle bude skladba Now We Can Be Friends z desky Pick.

Americký producent a zpěvák Shano Tress dál propojuje house, funk, hip-hop a minimalistický klubový groove. Teď vydal nové album Erigma POV a tohle zní skladba Give You Some. No a toto je americká hudebnice Chelsea Wolf, která na letošním albu The Dark znovu propojuje temný, alternativní rock, folk a experimentální elektroniku. Z desky The Dark tedy je skladba Dancer in the Sky.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Express FM.
3: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
2: Posloucháte hudební speciál.
3: Speciál na Express FM.

Britský hudebník Sam Dust alias LA Priest dál míchá psychedelický pop, elektroniku a funk. Tohle je skladba No Other z jeho desky Into the Sky. No a tohle je americký rapper a někdejší člen Beastie Boys Mike D, který vydal solové album Thank You a na něm se pouští do osobnějšího materiálu. Tohle je skladba Back to Start, která kombinuje hiphopové kořeny s experimentálnější produkcí.

0: Britské duo New Arcades patří k výrazným představitelům současného synthwave. Tohle je skladba Endless Horizon, nebo byla skladba Endless Horizon ze skladby A Night to Reflect. No a tohle je americká zpěvačka Phoebe Ryan, která nabízí melodický elektropop, a to ve skladbě 24 Hours z desky Yours.
1: Fresh. Express Fresh s Pavlem Kučerou.

Kanadský producent Teen Days tentokrát výrazně zrychluje tempo. Tohle byla skladba Exactly Day Mix z desky Exactly / Drumwork nebo EPčka. No a tohle je britský projekt Trophy Wife, který přináší melodický indie pop s lehce melancholickou atmosférou. A z nové desky Pathetic tady je skladba Alone.

Americká kapela Interpol letos vydala album This Mirror Weighs a Ton. Toto byla skladba See Out Loud, která zachovává jejich typickou postpunkovou melancholii, ale přidává vrstevnatější produkci, syntezátory a trochu širší zvuk. Tohle je ale slovenský projekt Sue, který přináší současný elektronický pop s výrazným rytmickým základem. Tohle je Zuzana Smatanová, tedy Sue a skladba 3, 4, 5, 3, 4, 5.

0: This cut is fresh.
1: Express FM uvádí hudební speciál.
2: Express Fresh. Aktuální světová muzika s Pavlem Kučerou. Fresh.

Americký producent Destracto spojuje houseovou produkci s funkovým feelingem. Tohle je skladba La Funky, ve které hostuje můj oblíbenec Oliver Vaughn, tedy featuring Oliver, a je to skladba ze jejich společné desky Technology. No a tohle je irská kapela Fontaines DC, která pokračuje ve vývoji od postpunku směrem k širšímu alternativnímu zvuku. Z jejich nové chystané desky tady je skladba s názvem Marianne.

Americká kapela Greta Van Fleet zůstává věrná klasickému rockovému zvuku. Tohle byla jejich nová skladba So You Stand. No a toto je australský projekt Sun City, který přináší slunečný elektronický pop s disco náladou. Tady je skladba s názvem, která se jmenuje That Summer Love.

posloucháte Fresh na Express FM s Pavlem Kučerou. Tohle byla americká zpěvačka a skladatelka Michelle Branch, která se vrací s melodickým poprokem a skladbou, která se jmenovala The Game of Love. No a tohle je projekt Ivana June, který nabízí lehký pop s výrazně letní atmosférou. No a tahle skladba už svým názvem odkazuje ke španělskému létu, neboť se jmenuje Verano.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
3: Hudba na prvním místě.
4: Express FM. Posloucháte hudební speciál.
3: Speciál na Express FM.

Britská kapela Alabama 3 znovu pracuje se svou nejslavnější skladbou Woke Up This Morning, známou především jako titulní píseň seriálu Rodina Sopránů, ovšem tohle byl nový remix Mob Wife, protože vydali remixové album téhleté skladby. No a tohle je americká hudebnice Macy Rodman, která přináší alternativní pop s výraznou osobností a lehce teatrálním přístupem. Tahle skladba se jmenuje I Dreamed a Dream.

Projekt Java Light nabízí pohodový elektronický pop, tohle byla skladba Solid Stone, stojící na jemném groove a uvolněné atmosféře. No a toto je americké duo Sophie Tucker, které pokračuje v tanečním popu, který tradičně kombinuje elektroniku s globálními hudebními vlivy. Tady je skladba s názvem Barcelona.

Britský producent Fortet připomíná jednu ze svých zásadních skladeb v rozšířené podobě, alba There Is Love In You. Tohle byla skladba Angel Echoes, která je typickou ukázkou jeho hypnotického spojení samplů, elektroniky a jemně pulzujícího rytmu. No a toto je projekt No New Lovers, který nabízí současný indie pop s elektronickými prvky. Tahle ta skladba se jmenuje Cycles.

Britský producent Fred Again, který se spojuje s projekty Latin Mafia a Mape Fraty, tahle ta skladba se jmenuje Mape a je z alba 9 Months and 50 Hours. No a tohle je jihoafrický hudebník Johnny Clegg, který se potkal s jihoafrickou kapelou Beatenberg a výsledkem je tahle výborná věc s názvem Scatterlings.

Tohle byla, jak tady často říkám, jedna věc z vlastní zahrádky. Můj projekt Bull in China, skladba s hostujícím Mikim Růžičkou s názvem The Extra Mile, která vyšla minulý týden. No a to je z dnešního Freshe téměř vše. Já budu rád, když si Fresh naladíte opět za týden, to jest ve čtvrtek v 9 večer. No a Fresh najdete na Facebooku i na Spotify. Na závěr, tohle je britský zpěvák skupiny Hot Chip Alexis Taylor, který vydal nové EPčko a na něm je i tahle cover verze písně, kterou naspíval i Johnny Cash, I See a Darkness v remixu od Claire Rusey. To je ode mě vše a hezký zbytek večera vám přeje Pavel Kučera. Express Fresh. Express Fresh. Na Express FM.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
2: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
3: Express FM.
4: Hudba. Na prvním místě.

čau. Kon Mířil Spotrva, je 6 ráno, není mi moc dobře, ale uvědomil jsem si, že ty nejdůležitější věci v životě jsou mít se dobře, mít někoho, mít co pít a mít pěkný počasí na senoseč.

0: Novinka. Novinka. Express FM.
1: Rachel Chinoreri. Once

0: Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music news.
3: Jsou modní značky a země, kde se o umělce doslova perou. Promotéři by uvítali, kdyby u nich vystoupili. A pak jsou ti, kteří by mohli, ale dostávají zákazy a výpovědi kvůli nepřijatelnému chování. Takový Kanye West by mohl vyprávět, jak ani omluva nezabírá. Gap, Balenciaga, Adidas, Londýn, Polsko, Itálie a další tam všude má ban. Pro Rusko v Gazprom aréně ještě lístky jsou, ale je to otazník, zda se koncert vůbec uskuteční. Doma ve státech pořád funguje a tak přidává další 3 koncerty v Dallasu, Houstonu a Phoenixu. Fanoušci se mohou zaregistrovat k nákupu vstupenek, jen už k tiketu nedostanou malého SSáčka zdarma. Noel Gallagher přiživil zvěsti o tom, že se Oasis v roce 2027 vrátí na turné. Informace naznačují, že kapela připravuje velké turné, ukazují na 12-denní rezidenci na manchesterském stadionu Etihad Stadium, domovském hřišti milovaného Manchester City bratrů Gallagherů a návrat do Knepfortu. Noel to v nedávném rozhovoru pro sportovní kanál potvrdil nebo naznačil slovy, řekněme to takhle, příští rok se žádný fotbalový turnej nekoná, takže musíme něco v letě dělat, že? Reggaeton je zachráněn. Bad Bunny a další 100 interpretů si může oddechnout. Na 1800 skladeb po celém světě hrozilo, že budou muset vracet autorské honoráře právě za tuto skladbu Fish Market od Steely & Clevey z roku 1990. Právní zástupci trvali na tom, že všichni ukradli tento motiv. Federální soudce ale rozhodl, že je to zkráceně nesmysl a že by se to soudilo ještě 10 let bez jasného výsledku. A tak si mohou Daddy Yankee, Pitbull, včetně Kedol G, Anity, Justina Bíbra oddechnout.
2: Express FM.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Express. Music first. Express FM.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
2: Hudba,

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy. Music
1: news. Jsou módní značky a země, kde se o umělce doslova perou. Promotéři by uvítali, kdyby u nich vystoupili. A pak jsou ti, kteří by mohli, ale dostávají zákazy a výpovědi kvůli nepřijatelnému chování. Takový Kanye West by mohl vyprávět, jak ani omluva nezabírá. Gap, Balenciaga, Adidas, Londýn, Polsko, Itálie a další tam všude má ban. Pro Rusko v Gazprom aréně ještě lístky jsou, ale je to otazník, zda se koncert vůbec uskuteční. Doma ve státech pořád funguje a tak přidává další tři koncerty v Dallasu, Houstonu a Phoenixu. Fanoušci se mohou zaregistrovat k nákupu vstupenek, jen už k tiketu nedostanou malého SSáčka zdarma. Noel Gallagher přiživil zvěsti o tom, že se Oasis v roce 2027 vrátí na turné. Informace naznačují, že kapela připravuje velké turné, ukazují na 12-denní rezidenci na manchesterském stadionu Etihad Stadium, domovském hřišti milovaného Manchester City bratrů Gallagherů a návrat do Knepfortu. Noel to v nedávném rozhovoru pro sportovní kanál potvrdil nebo naznačil slovy, řekněme to takhle, příští rok se žádný fotbalový turnaj nekoná, takže musíme něco v letě dělat, že? Reggaeton je zachráněn. Bad Bunny a další 100 interpretů si může oddechnout. Na 1800 skladeb po celém světě hrozilo, že budou muset vracet autorské honoráře právě za tuto skladbu Fish Market od Steely & Clevey z roku 1990. Právní zástupci trvali na tom, že všichni ukradli tento motiv. Federální soudce ale rozhodl, že je to zkráceně nesmysl a že by se to soudilo ještě 10 let bez jasného výsledku. A tak si mohou Daddy Yankee, Pitbull, včetně Karol G, Anity, Justina Bíbra oddechnout. Express FM.